zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: mě pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál,
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: A takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žlutoučky.
2: Je to tak. Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn, a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
2: No, vrátím se k tomu natáčení četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově, nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
0: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
2: A dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorů. Vy jste i křtila, ne?
0: Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
2: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
0: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
0: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
2: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
0: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz anebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce, mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

0: Bum, hej, sasa, sedlák vyšel z mlejna ven, být rum, bum, bum.
1: Paní Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní. A stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečen i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tedy do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělena lepka. Ta lepka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lepku. Proto zůstala ta lepka na Mariánsko-Zdislavském oltáři, takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači, lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí. Markétě Ševčíkové, děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby skultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Koenigová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lepku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká? Já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapení, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. Personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

hudba laskavá.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se vzhůru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho onemocnění?
3: Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano, ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu.
1: Velkou podporu.
3: Jo, strašně podporuji v těch nejhorších.

0: jiných sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná, to znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho, proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě jak mé poléčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky. Prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhletu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Falešní policisté odčerpali z obecního účtu majetí na miliony korun. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru v Praze. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a teploty do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obětí kyberútoku se stala i obec Majetín na Olomoucku. Falešní policisté a bankéř si vynutili přístup k obecnímu účtu a z něj pak ukradli 5 milionů korun. Zhruba milion se díky rychlé reakci skutečné policie podařilo zachránit. O podvodu tento týden jednali zastupitelé, schválili přísnější pravidla pro posílání plateb a většina z nich odmítla návrh na odvolání starostky Miroslavy Zavadilové za Nezávislé. Pro její rezignaci hlasoval zastupitel Pirátů Jaroslav Konečný.
2: Samozřejmě lidsky pochopit se to dá. Není to o tom, že bychom nepochopili, že se může něco takového stát, ale myslím si, že prostě každý politik by měl za to vzít nějakou zodpovědnost. A to se tady prostě nestalo.
1: Nové parkoviště vznikne do 2 let Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2-hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
3: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou řádově v desítkách milionů.
1: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brnech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Bývalý vojenský bunkr u Přáslavec na Olomoucku zpřístupnila takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a návštěvníci si ji projdou v ochranných helmách, řekla za majitele bunkru Kateřina Pašková. Vojenský objekt v Přáslavicích je druhým největším ze 7 bunkrů, které byly v 70. letech vybudovány na území někdejšího Československa.
0: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech ukončila kariéru. Pokračuje Martina Sadková.
4: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem ji třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, anebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírený západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je uzavřena třída 1. máje kvůli stavbě nového mostu. Omezení potrvá do poloviny prosince.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tedy ona s tím, ta oficiální předpověď ani pro Olomoucký kraj vyladěná úplně nepočítá, ale je to pravda, jenom takový cancourek, přesto srážky radary ukazují. Cancourek, ale někde i docela výrazný, zasahuje tak ze severu, ze severozápadu, přes severní, západní Čechy, východní Čechy, taky do Olomouckého kraje a zdá se podle modelu a předpokladu, a možná už to někde probíhá, že tak mezi 5. a 6. by tedy srážky měly probíhat právě třeba v Olomouckém kraji. Připravte se na to, musíte tedy třeba ven, anebo jen tak na chvilinku vystrčit nos 5 minut po 5, třeba už takto brzy ráno 7. 6. Tady je nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc s deštěm i bez, ať se vydaří.

0: Škoda slov není v 5.11 v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouckoj Albertov, Petr Spálený, jedna nostalgická vysokoškolská, za chvilku Annie Lennox a jedna krásná probouzecí, ťapkací, třeba u vás zapršelo nebo ještě zaprší, tak to bude možná trošku jako kapky deště, Walking on Broken Glass, Annie Lennox. No a teď slova, která dal dohromady a krásně vyprodukoval v jeden celek Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat. Bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Olomouc,

0: kapkání nebo ťapkání Walking on Broken Glass. 5.17.7.6.
1: Počasí.
0: 5.17, to možná i 17 stupňů Celsia, ale postupně, někde třeba jenom tak 11, někde třeba i 14 stupňů Celsia. Přes den dneska v Olomouckém kraji 22 až 26, na horách 16 až 20. Oblačno, přechodně polojasno, zpočátku ojediněle, postupně místy přeháňka odpoledne, není vyloučena ani bouřka, k večeru opět vyjasňování. Hlásí oficiální dostupná předpověď počasí, ale radarové detektory hlásí přechod srážkové činnosti hodně severně od naší republiky a zasahují tedy, ale vlastně po celém území Olomouckého kraje, třeba zrovna mezi 5. a 6. A vypadá to tak, že opravdu ano, ty srážky, že o nich věděti budeme. Možná na chvilinku, možná to bude pověstný tancůrek srážkové činnosti, ale ano, ano. Taky zítra do 26 stupňů Celsia. Spíš jasno až polojasno, ráno mlhavo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: budu tu stát Monika Absalonová, David Dale, co by autor této velkolepé hollywoodské téměř melodie. No a teď autor, nikoliv původce, ale autor těch učebnicových pouček, které možná známe, možná pamatujeme, možná nikoliv, Martin Písařík. No a o jakém autorovi čeho bude řeč?
1: Martine. V učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: z Norska, možná trochu deště i do Olomouckého kraje, takhle ze severu. A taky tahle písnička Crying in the Rain. Aha. A teď čerstvé krátké ranní zprávy Gabriela Adámková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na železniční trati z Prostějova do Kostelce na Hané opět jezdí vlaky. České dráhy provoz obnovily v sobotu popoledni. V pátek se tady na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. 8 cestujících se lehce zranilo. Škoda přesáhla 8 milionů korun. Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, která umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku se zranili dva lidé. Jeden je ve vážném stavu a záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. 6 lidí z domu bylo evakuováno. Turnaj pro veřejnost ve hře Petank dnes pořádá sbor dobrovolných hasičů ve Vikyřovicích na Šumpersku. Zájemci se můžou utkat ve dvojicích na tamním fotbalovém hřišti. Klání začíná o 9:30 dopoledne. Za sportu opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o 3. místo v hale Brna zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Počasí dne se čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku je dnes uzavřena silnice mezi obcemi Lipina a Horní Loděnice kvůli sportovní akci Ecce Homo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 5 minut bude 6:45. Nedělní dobré ráno, Český rozhlas Olomouc a Buffalo Bill u nás. V srpnu 2 představení. Přerovské muzeum Komenského připravilo pro návštěvníky netradiční výstavu. Jmenuje se Legenda divokého západu Buffalo Bill a připomíná návštěvu tohoto amerického dobrodruha v Přerově v srpnu 1906. Do města, do Přerova, přijel v rámci turné své westernové show přerovským divákům umění pistolníků, jezdců na koních z celého světa a přepadení dostavníků představil hned dvakrát.
1: Tady máme ten legendární plakát, který avizoval na pátek 10. srpna roku 1906, tedy před 120 lety. Dvě představení velmi slavné a proslulé show Wild West Buffalo Billa, plukovníka Williama Frederika Codyho.
2: Kurátorem výstavy je Zdeněk Schenk z Přerovského muzea Komenského. Přicházíme k mapě, která vlastně znázorňuje všechny zastávky jeho turné. Kopíruje, protože jeli vlakem, tak trasu.
1: Trasu v té době již legenda.

0: až 12 tisíc lidí.
1: Rezervovaná sedadla stála 5 korun a lóže 8 korun. Samozřejmě bylo to velice pestrá směsice účinkujících. Kromě Buffalo Billa, který na svém nádherném bílém koni Izámovi vítal diváky, jsme mohli vidět naprosto úžasné ukázky střeleckého umění těch nejlepších střelců a pistolníků té doby. Odvážné kousky jezdců z celého světa, nejenom kovbojů, zároveň i Arabové, kozáci, mexičtí vaqueros. Byly zde ukázky honáku dobytka, ale samozřejmě velkým lákadlem byly samozřejmě Indiáni. A proběhla i rekonstrukce slavné bitvy u Little Bighorn.
0: V rámci výstavy vy máte desítky fotografií z toho programu, nicméně z Přerova je tu jen jedna jediná.
1: Je tomu tak.
0: A nejsou na ní pistolníci.
1: Ani legenda divokého západu Buffalo Bill.
0: Ale je tu žena v nedbalkách.
1: Zřejmě během dvou představení, odpoledního a večerního,
0: tady ustanu.
1: Vidíme, že věší prádlo a v pozadí vidíme jednu ze stran velké, obrovské kryté arény.
0: Je to možné, že víc fotografií není?
1: Nepochybně tato fotografie pochází z nějaké série.
0: Kurátor Zdeněk Šenk proto vyzývá touto reportáží posluchače Českého rozhlasu, aby prohlédli svoje rodinné archivy fotografií a pokud by v nich našli snímky z show americké legendy Buffalo Billa v Přerově, aby je muzeu zapůjčili a výstavu tak rozšířili. K vidění bude až do 6. září. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Srážky je potřeba s nimi počítat, podle radaru určitě detekují od severu směrem do Olomouckého kraje, ale třeba na jihu, západně, jihozápadně v České republice o tom asi ani nevědí, ale ano, Olomoucký kraj a třeba okolí Olomouce troška těch srážek

0: lokálně zasáhla a ještě zřejmě zasáhne, takhle ční pověstný cancůrek trošku z Polska. A představme si to, už také v čerstvé, nejčerstvější předpovědi počasí se něco o srážkách dozvíme v Olomouckém kraji. Má být oblačno lokálně s deštěm nebo přehánkami, dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se mají vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne ale nelze vyloučit bouřku, k večeru čekáme opět vyjasňování. Teploty dneska se očekávají od 22 do 26 stupňů. Celsia 22 až 26, také zítra, ale jasno, polojasno, kránu mlhavo, taky pozítří to zatím vypadá na teplo tedy 22 až 26, zmenšená oblačnost postupně od západu, více mraku a zřejmě i srážek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: je písnička Proměna, kafkovsko-biocídní od Ondřeje Látka. Tedy všichni... Ještě tady máme Alenku a potom ve zprávách v 6 v Českém rozhlase Olomouc Ekce Homo a výlet do Karlovy Studánky.
1: Telegram s adresou Svět.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. Lázně v Karlově Studánce mají novou stezku s historií i filmem. Ve Štamberku dnes končí mistrovství Evropy v jízdě do vrchu. Budeme mít oblačno, přechodně polojasno, místy zaprší, teploty do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci začne příští týden platit staronový zákaz pro auta nad 12 tun. Kamiony nesmí projíždět části průtahu městem, tady ulicí Farstrova, Albertova a Pražská. Zákaz měl přestat platit po dokončení poslední části obchvatu Olomouce. Kraj si ale část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví, převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionu omezil. Potvrdil to hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy a připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel Horských lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
3: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci požadují i odvolání ředitele knihovny Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Kvůli nesouhlasu se Sedláčkovým vedením odešli z projektu také klíčoví investoři. Ve Štomberku dnes vrcholí mistrovství Evropy v jízdě do vrchu Ecce Homo. Automobiloví závodníci absolvují dvě soutěžní jízdy, ty určí vítěze celého závodu. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 18 hodin, říká za organizátory Milena Šerferová.
5: Máme nedělí závodní den, vlastně nejdůležitější a nejstížnější den závodu, kdy probíhají závodní jízdy. Bude probíhat souboj o vítěze. Favoritů máme opravdu několik, možná pokud vyjde počasí, se bude bojovat o kraťový rekord.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapila.
6: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
3: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v Mexiku proti Jižní Koreji. Ve skupině se utkají taky s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
1: Počasí.
3: Dnes se čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přeháníky ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumparsku je částečně uzavřena silnice 11 mezi obcemi Chromeč a Olušany kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 28. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ariadny, Ariany, Slavojové a především asi Ivety. A hodně oblíbené tohle jméno třeba v 60. 70. letech, možná i u vás v okolí, v rodině. Dneska mohou slavit, je 7.6., ale 6 hodin 4,5 minuty. Brzké nedělní, dobré ráno, možná i u vás už i s nějakou zálivkou, s nějakými srážkami. Počasí jeden z bodů programu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc, ale teď také jedna pozbuzující víkendová Helenka Vondráčková.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Co se stalo? V 6.11 zjistíme dneska 7.6.2026. Městský stavební úřad v Olomouci připravoval před 100 lety stěhování. Psalo se o tom na začátku června 1926 v deníku Našinec. Pokračování je na Ditě Vojnarové.
2: Městský stavební úřad v Olomouci sídlil před 100 lety v pronajatých místnostech v budově Salesiána na Hradě. V novinách redaktoři zmínili, že v brzké době dojde k jeho přestěhování do městského domu číslo 1 na Masarykově náměstí, kde se mělo pro tyto účely vyprázdnit několik místností. Redaktoři se v článku rozepsali o tom, že do nových prostor by se měl přesunout městský lesní úřad a správa městské vápenky a cihelny. A zmínili, že vyklizení Salesiána stavebním úřadem se odůvodňuje větším počtem bohoslovců. Toliko místnosti v přízemku Salesiána, kde jest městský zdravotní úřad, mohou se městu pronajati na delší dobu. Úpravy místností v domě na Masarykově náměstí na kanceláře vyžádají si nákladu 36 000 korun, stálo v závěru článku.

0: počasí.
1: Žádné chmury, žádné stezky. 6.15, 7.6.2026, žádné fňukání. Kdo má rád teplo, dočká se, kdo má rád srážky, dočká se taky. Třeba za týden od pátku do neděle oblačno i polojasno a teploty tak nejčastěji 19 až 24 stupňů Celsia. Ale předtím bráno tedy retrográdně, čili zpětně. Ve čtvrtek do 20, co by denní maxima. Ve středu do 20, co by denní maxima. A předtím přece jenom trošku teplo. A střídavě oblečeno. Dneska v Olomouckém kraji podle té nejčerstvější předpovědi počasí, jistě si za ní budou stát meteorologové před 6:45 a stojíme za ní, bude oblačno lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne se oblačnost má přechodně protrhat na polojasnou oblohu a srážky se mají vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne nelze ale zase vyloučit ani bouřku a na večer opět vyjasňování a teploty dneska 22 až 26 a vlastně ještě také zítra a zřejmě i v úterý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
3: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
4: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
5: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: možná ještě nějaký sen, sníček, 6 hodin 21 minuta. Už to vypadalo, ono to tak jako vypadá třeba směrem, když není někde světelný smog na východ, klidně před čtvrtou raní a pak po čtvrté a kolem půl paté už je den. No a teď tady zataženo možná i u vás a zřejmě i srážky. No a co dál? Třeba ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v pondělí popoledni. Novinka v našem vysílání, osobnosti Česka a multitalentovaný herec, moderátor Oskar Hess. No a osobnosti z různých profesí, tak samozřejmě občas i ti herci, herečky a tentokrát v pondělí popoledni Naďa Konvalinková a teď i s víkendovou ukázkou a ochutnávkou.
1: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána to kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Tak takhle, Naděnka po 13. hodině v pondělí na Medarda, jestli bude ještě kapat, uvidíme a informace o počasí přiblížíme. No nejblíže třeba Kratince, zmínka také o 6:30 ve zprávách. Teď je 6:22 a teď jako za mladá Petr, Milan a další, celý Olympik. A nebo za chvilinku ještě těsně před zprávami jedna chytlavá, příjemná na probouzení, a nebo možná už na cesty do auta od Tasmin Archer.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Madonna, to je zpěvačka Tasmin Archer, ikonický hit 90. let. A toto je naše kolegyně Gabriela Adámková, ta, co přednáší dnešní ranní zprávy. I ty krátké.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zastupitelé Majetina na Olomoucku tento týden odmítli odvolat starostku Miroslavu Zavadilovou za nezávislé. Podle některých politiků je odpovědná za kybernetický útok na obecní účet. Falešní policisté a bankéř z něj ukradli zhruba 4 miliony korun. Případ řeší policie. V Lipníku nad Bečvou vznikne nové parkoviště s kapacitou 450 míst. Hranické ulici jej postaví armáda pro své vojáky. Teď musí parkovat podél kasáren u hlavní cesty. Armáda pro nová stání koupila od soukromého majitele zhruba 2-hektarový pozemek. Bývalý vojenský bunkr u Přáslavic na Olomoucku zpřístupnil takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a návštěvníci si ji projdou v ochranných helmách, řekla za majitele bunkru Kateřina Pašková. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se včera na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 000 lidí. Blahořečení je před stupněm uznání člověka za svatého. Za sportu čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory 3-1 na sety. Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Počasí dnes se čekáme oblačno a místy déšť nebo přehánky. Během dne bude mraku ubývat až na polojasno, večer i skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Pane slabý, proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli opravám mostu. Omezení potrvá do února příštího roku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Vstupenky na náš jubilejní koncert na 17.6. od 17. hodiny v letním kině v Olomouci nejen s Robertem Křesťanem a druhou trávou Malina Brothers anebo Alibabou. Pro vás ještě určitě budeme mít ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a za chvilinku taky jedno jubileum, 70. na kopečku. Ano, Zoo také slaví, tak za chvilku i v reportáži.

0: rozpačité tápání v milování a v 80. letech Iveta Bartošová, píseň Dej mi ruku, anebo za chvilinku diskotéková devadesátková verze původně Elvisovského Always on my mind, možná k nepoznání od Pet Shop Boys. No a teď stará známá, no tak v nejlepších letech, olomoucká zoologická zahrada, která slaví 70. Z původně menšího zookoutku se 120 zvířaty se změnila v jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů na střední Moravě a okolí. Dnes se v ní chová více než 350 druhů zvířat. Prohlédnout si mohou návštěvníci o tomto víkendu, ono se vyčasí, kdy si pro ně pracovníci zoo samozřejmě připravili speciální narozeninový program.
1: A první ibis přišel si vybrat, co mu chutná nejvíc. Dá se, že se rozhoduje mezi myšíma a srdíčkama, tak schválně, co si vyberou.
2: Zoolog Jan Kirner popisuje dění v obří voliéře, které v olomoucké zoo přezdívají bábovka. Jejím obyvatelům, mezi které patří ibisy nebo čápy, před malou chvílí přinesli krmení.
1: Tadle voliéra tady stojí už od roku 92.
2: Komentovaná krmení jsou součástí oslav 70. výročí založení zoo. Poprvé se návštěvníkům otevřela 3. června 1956. Jen kousek od bábovky komentuje krmení pandy červené Helena Petrová. A kromě zajímavostí ze života tohoto zvířete přidává i něco navíc o historii zoo.
3: V 60. letech dokonce se stalo to, že jeden, nevíme doteď, kdo to udělal, právě pro nějaký ošetřovatel, ukradl mládě levharta. To mládě levharta se mu podařilo prodat na nějaké výstavě exotických zvířat. Naštěstí si majitel, který z toho teda toho levharta opravdu koupil, tak viděl inzerát v novinách a přišel toho levharta vrátit. Takže to je další zajímavý fakt z dějin olomoucké zoologické zahrady.
2: Děti si procházku zoo můžou zpestřit hrou na ředitele. Jejich úkolem je sehnat na jednotlivých zastaveních zaměstnance. Jako první je zoolog. U stánku se zastavila paní Jana s dcerou. Přijeli z Bratislavy.
4: Panu Faunovi, našemu zoologovi, se tady postrácili zvířátka ze skupin. Pomůžeš mu je zpátky dát do tady skupin ryby, ptáci, obojživelníci, savci, hmyz a plazy? Jo, kam bys dala želvičku? Ne, želvička není obojživelník, správně.
5: Niektoré ma prekvapili, ale dcera to má teraz v škole ako v 3. ročníku, takže celkom bola taká šikovná, som bola prekvapená, že to vie.
2: Hned vedle je krmivář, na otázky odpovídá malý Max.
6: Viděl bys komu dát tady tyhle semínka třeba?
7: Ptáčku.
6: No a jakému?
7: Papouše.
6: Přesně.
8: My jsme tomu Arovi dávali přece ty buráky.
9: Jednou za rok sem chodíme, ale vyloženě jsme přišli na to 70. výročí a hlavně teďka vlastně tady mají ty gepardiátka, tak hlavně na ty gepardiátka.
2: Říká paní Jana a přidává srovnání.
9: My jsme tady byli hodně dávno, pak byly ty, já nevím, ten větr nebo co tady bylo, takže to bylo takový pokácený. A teď to vypadá jako zase úplně luxusně opravený, určitě se rozvíjí, vyvíjí, rozkvétá.
2: Oslavy 70. narozenin pokračují v olomoucké zoo i dnes. Ze Svatého kopečku Barbora Taševská, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: poněkud možná více povyku, než to způsobilo možná i ve vaší aplikaci na telefonu, na počítači, ta srážková činnost takhle severně, severozápadně od nás, někde nad Polskem, nad Německem, no něco k nám dolehlo, co a jak, jak to vidíme, meteorologové?
1: Počasí.
0: Možná trošku sprchlo, možná o tom někde ani v tom Olomouckém kraji vůbec ani nevědí. 6 hodin 45 minut. Jak to vidíme, meteorolog Petr Drbek, co by situace a následující vývoj pro Olomoucký region. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak ano, přichází přes nás takové pásmo srážek přes Olomoucký kraj, dále k východu, severovýchodu. Haló?
0: My vás posloucháme, ale máte možná ještě další zájemce. My posloucháme, nasloucháme.
2: No, tak budeme se věnovat našemu počasí a předpokládáme, že to pásmo teď přejde přes Olomoucký kraj a v průběhu dopoledne se i částečně protrhá oblačnost, ale očekáváme, že i nadále potom v průběhu dne může být oblačno a lokálně se vyskytne déšť, případně přehánky a ojediněle není vyloučena ani bouřka. K večeru potom bude ubývat oblačnosti a vyjasní se maximální teploty, ty budou v rozmezí od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20 a vítr povane slabý, proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný západní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Všechno se doufám uklidnilo, vyjasnilo, samo vyřešilo, tak chvilinka ještě také na noc a vstup do nového týdne, jak tam to vidíte, prosím.
2: Tak v noci bude malá oblačnost, vyjasní se, kránu se výjimečně vytvoří i mlhy a teploty budou klesat na 11 až 8 stupňů, chladněji bude v údolí, tam až kolem 6 stupňů, no a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, případně bude úplné bezvětří. Zítra čekáme slunečné počasí, jasno až polojasno, možná na horách může být v průběhu dne zvětšená oblačnost a maximální teploty od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20 a k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Tak moc děkujeme, to byly informace přímo od zdroje z regionálního předpovědního pracoviště pro Olomoucký kraj na dnešek, noc a taky zítřek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
4: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už 7. deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.

To byly ještě Bůrky a trošku předpověď počasí, dovětek od paní Katariny Knechtové a kapely PH. Písnička Za těbou ze Slovenska. Pak ještě taky Oheň v ohni Fuaconel Fuoco od Erose Ramazzottiho, nejenom pro dámy posluchačky Českého rozhlasu Olomouc a nedělního dobrého rána v 6.52, respektive za pár okamžiků, těsně před zprávami. No a pak Nohu z plynu, a když je oranžová, je oranžová, když je červená, tak to už je opravdu červená. Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulice Velkomoravská Rooseveltova. Řidiči, řidičky tu, asi to víte možná, pokud se tam aspoň někdy projížděli, opravdu na tu červenou nestojí, a to by mohli už i na tu oranžovou. Tak, jak to bude s detekcí přestupků, zjistíme, zkusíme vysondovat za pár okamžiků. No a teď ještě rozdováděná Mademoiselle Giselle a taky samozřejmě Václav Neckář, její oběť.

0: No tak já bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas. Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českého rozhlase.
4: Takže tady Libor a
5: Petra.
4: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
5: Moc se nám tady líbilo.
6: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc zavedená rizikové křižovatce, systém detekce jízdy na červenou. Nová aplikace pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká finále deblu na Roland Garros. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s přehánkami. Naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Řidiči tu často nerespektují semafory, jezdí tu na červenou a způsobují dopravní nehody. Město proto nechá na křižovatce nainstalovat systém detekce jízdy automobilů na červenou. Návrh tento týden schválili radní. Podle průzkumu je na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova evidováno zhruba 4600 průjezdů na červenou ročně. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
2: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
2: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
4: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
2: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Na hradě Sovinci se dnes koná koncert v rámci festivalu Dvořákova Olomouc. Začne ve 14 hodin. Hrad po konci druhé světové války získala Moravská filharmonie pod svou správu a využívala ho především jako své letní rekreační sídlo, dodává mluvčí Moravského divadla a filharmonie Vlasta Pechová.
5: Na hradebním nádvoří dnes zazní Dvořákova serenáda pro dechové nástroje, kterou skladatel naposledy dirigoval před svým odjezdem do Spojených států. Nebudou chybět ani fanfáry či úpravy písní George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstupenka zahrnuje dopravu z Olomouce na hrad Sovinec a zpět, komentovanou prohlídku hradu a samotný koncert na nádvoří. Odjezd je od budovy Moravského divadla a Moravské filharmonie na třídě Svobody, a to v 11 hodin dopoledne.
0: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda. Upřesňuje Antonín Tuna ze zprávy Krasu.
6: Jsme uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive v Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
1: Sport.
0: Ruská tenistka Andrejová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kroničová Danilinová.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno a místy déšť nebo přehánky. Během dne bude mraku ubývat až na polojasno, večer i skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tady potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je skoro 5 minut po 7, tak to vypadá, že i to dnešní červnové, 7. červnové ráno a hlavně potom další dění, další den budou jako malované, krásné, jarní. Za chvilinku třeba i vlastně tip na jeden budoucí výlet, Uvidíte, co jste ještě neviděli, nemohli vidět. Desítky let šlo třeba v Šumperku o utajované nepřístupné místo. Teď do někdejšího podzemního krytu s velitelstvím Československých drah budou moci zájemci nahlédnout. Nahlédneme, nakoukneme, kam nás až pustí za chvilinku v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc.

0: hodina 10 minut 7.6. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Tajně při stavbě tělocvičny nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované, nepřístupné místo, teď ale z bunkru nový šumperský turistický cíl. Uvnitř se dochovala řada dobového technického vybavení díky úsilí nadšenců. Je například v provozu i původní dieselový agregát, starý přes 60 let.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány na stavebním úřadě, plány od toho neexistují nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Kryt měl v době krize fungovat jako záložní velitelství československých drah pro Moravu. To sídlilo v Olomouci a v případě jeho zničení měl velení převzít právě Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště. Jak dodává Martin Pelnář.
3: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické, to technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Billie Jean Michaela Jacksona.
1: Počasí.
0: Toto je nedělní ráno a někde už opravdu i se slunečními paprsky, tak to vypadalo zlověstně, tak to před čtvrtou vypadalo nejdřív, že okamžitě se udělá krásný jarně letní den, pak nějaké zataženo, pak nějaké srážky, ale asi rychle prchly, vyprchaly. Bude oblačno lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teď aktuálně teploty tak kolem 13 stupňů Celsia, přes den až 26, dneska a určitě ještě taky zítra. Dopoledne se ta případná oblačnost protrhá na polojasnou oblohu a srážky se mají vyskytovat postupně jen ojediněle, ale odpoledne nelze zase vyloučit bouřku, možná protože bude to teplo skoro léto, až 26 dnes i zítra. Ale třeba v druhé půlce toho následujícího zítra začínajícího týdne teploty prý tak do 20 přes den maximálně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: říká se tak tomu, skôr než príde dášť. Je to od Adama Ďurici a Emy Drobné, nebo Drobnej, ale jmenuje se to Naše hriechy. Za necelých 10 minut bude 7:30 a teď náš festival, tedy rozhlasový a zároveň náš olomoucký, od legend o komunistických hrdinech až po podcasty o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží a taky podcastů, která se v posledních letech pořádá právě v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah a účast. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Polska, Švédska, Ukrajiny. Historie akce ovšem, ta se píše někdy od roku 1976, takže letos výročí a tam se teď taky na chvilinku vrátíme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Nedělní Abba. A teď také čerstvý, krátký, dvouminutový zpravodajský souhrn od nás a Gabriely Adámkové. Dobré ráno.
1: Je pol osmé.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouci začne příští týden platit staronový zákaz pro auta nad 12 tun. Kamiony nesmějí projíždět části průtahu městem, tady ulicí Farstrova, Albertova a Pražská. Zákaz měl přestat platit po dokončení poslední části obchvatu Olomouce. Kraj si ale vyjednal obnovení omezení. V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy a připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí srová podávanou hostům v hudební hale. U každého zastavení jsou QR kódy s doplňujícími informacemi. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Jednat budou o podpoře Ukrajiny. Schůzka se koná poté, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. V něm ho vyzval k mírovému jednání. Putin nabídku odmítl. Za sportu čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času proti Jižní Koreji. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, místy přeháníky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dálnice D46 u Brodku u Prostějova směr Brno je zúžena na jeden jízdní pruh. Kvůli opravám potrvají do 12. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě dovětek k počasí od kapely Krištof. To bude obchod s deštěm právě teď v písničce. A do osmé ještě kauza Majetín, kterou znáte ze zpráv. Falešní policisté a odčerpávání z obecního účtu. Ještě do osmé.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: 7.39.7.6.2026, Stréček Křoupal a čas Plko na nedělo v dnešním dobrém ránu. A pravda, událost, která na první pohled či poslech nemusí být úplně veselá, třeba to body veselý pohanácko, událost, která se nesmazatelně zapsala do evropských dějin, víc o něm v dnešním vydání Plko, Stréček, Matěj Křoupalu.
2: Května roku 1942 byl v Praze Libní spáchaný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Provedli ho vesatkáři československých braných sil Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol společně s dalšíma československýma vojákama speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Heydrich, který se stal koncem září 1941 zastupujícím říšským protektorem protektorátu Čechy a Morava, byl spoluautor a čelní zapálený organizátor holokaustu. V lednu ve 42. roku předsedal konference ve Vánze, kde bylo rozhodnutý o konečném řešení židovské otázky. A tak začalo masové vyhlazování židovské populace a také nacistické popravy předních členů vojenské odbojové organizace Obrana národa. Exilová vláda v Londýně dala pokyn k operaci Anthropoid. Atentát se stal nejvýznamnějším činem protinacistického odboja na území tehdejšího Československa. Na jeho následky omřel ve věku 38 let 4. června roku 1942 prominentní nacista, krvežíznivý SSák, protektor SS a Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Následovalo období těžké represí českého národa, takzvaná Heydrichiáda. Přecházelo mě na mysl slova, který pronesl před svýma studentama František Smolík, co by profesor ve filmu Vyšší princip. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem.
1: Tak Plk na nedělo pro dnešek. Dějiny napsal, namluvil Jiří Vrba, technická spolupráce Zdeněk Prchlík a režie Tomáš Soldán. A o 14:30 odpoledne, tentokrát ovšem Stréček Křoupal za mlada o mozeke v lázních Skalka. 7:42 odpoledne, ještě relativně daleko, ale slunce už možná docela vysoko.

0: Tak dobrá, tak ještě horečka sobotní noci a doznívání, možná dokonce někde ještě doznívání nedělních ranních srážek.
1: Počasí.
0: Ono, upřímně řečeno, ještě večerní předpověď počasí pro Olomoucký kraj nezmiňovala žádné srážky, pak jako přišly takhle z hora, ze severu, ale vlastně jenom na chvilinku, předpokládejme. No a ta nejčerstvější dostupná předpověď počasí pro neděli a Olomoucký kraj hlásá oblačno, lokálně s deštěm či přehánkou, dopoledne se ale oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se budou vyskytovat spíš ojediněle. Odpoledne ale nelze vyloučit bouřku, k večeru zase vyjasňování. To proběhne, to očekávají meteorologové v neděli a teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Ještě pondělí a zřejmě úterý. Tedy ono se tam zřejmě už bude lámat na západ a na východ, ale pondělí s mnohem větší porcí slunce a vlastně teplotami možná ještě vyššími. Původní předpoklady taky na zítřek hlásili 26, ale teď je tu k mání až 28 na zítřek. V úterý potom už v Čechách tak lehce nad 20, ale Morava, Slezsko prý i kolem 24 stupňů Celsia a zřejmě od středy. Pak asi čtvrtek jednak oblačnost, jednak srážky a teploty přes den maximálně do 20.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz.

0: Světlo.cz. Co zbyde, bude v Letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: té láska drží, to je jasná věc, tedy Cashby. 7 hodin 52,5 minuty. Policie ta většinou pomáhá, chrání, i když musí být ta pravá. Majetín na Olomoucku, jak víte také ze zpravodajství Českého rozhlasu Olomouc, přišel o miliony z obecního účtu. Podle nezávislé starostky Miroslavy Zavadilové se obec Majetín stala obětí kyberútoku. Případ vyšetřuje policie. Jak k tomu došlo, to tento týden na jednání zastupitelstva vysvětlovalo vedení obce obyvatelům obce Majetín. Podrobnosti teď také v souhrnu a v příspěvku reportéra Josefa Čermáka.
1: Případ se stal v květnu. Během jednoho dne odešlo z transparentního účtu obce několik plateb v hodnotě několika milionů korun. Případem se zabývají policisté, jak mi potvrdil jejich mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Případem kybernetické kriminality v obci Majetín se policie zabývá, ale s ohledem na povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR a příslušných ustanovení občanského zákoníku, nemůžeme poskytovat informace týkající se konkrétních fyzických či právnických osob. Téměř každý den evidujeme případy kybernetické kriminality. Doporučujeme veřejnosti, aby se v případě jakýchkoliv pochybností obrátili na web panprokoukl.cz, kde si mohou zdarma ověřit, zdali se je nepokouší někdo podvést.
3: Víme, jak se podvod přesně odehrál.
1: Nezávislá starostka obce Miroslava Zavadilová nechtěla na dotazy odpovědět a odkázala na své vyjádření během zasedání zastupitelstva, kdy podvod přítomným obyvatelům Majetína popsala takto.
4: Podle dosavadních zjištění se obec stala obětí sofistikovaného podvodného jednání, založeného na metodách sociálního inženýrství. Pachatelé vystupovali pod identitou příslušníků Policie České republiky a pracovníka České národní banky, využili zneužití telefonních čísel, psychologický nátlak, časový tlak a vyvolání dojmu bezprostředního ohrožení finančních prostředků obce. Jednotlivé kroky jako reakce ze strany obce byly činěny v přesvědčení, že směřují k ochraně majetku obce a k zabránění jeho zneužití.
1: Falešným policistům se podařilo odčerpat z účtu více než 5 milionů, zhruba 1 000 000 korun, se ale díky rychlé reakci skutečné policie podařilo podle starostky zachránit. Aktuální škoda jsou tak necelé 4 miliony korun.
3: Jak na situaci reagují představitelé obce a obyvatele?
1: Reagují různě. Část obyvatel vyzvala na jednání ke zdrženlivosti a vyčkání na to, až policie podvod vyšetří. Podle některých by ale starostka měla vyvodit odpovědnost a rezignovat. K tomu ji také vyzval zastupitel Jaroslav Konečný z Pirátů.
5: Samozřejmě lidsky pochopit se to dá. Není to o tom, že bychom nepochopili, že se může něco takového stát, ale myslím si, že prostě každý politik by měl za to vzít nějakou zodpovědnost. A to se tady prostě nestalo.
1: Starostka rezignaci odmítla, většina zastupitelů pak hlasovala pro její setrvání ve funkci.
3: Přijme vedení obce nějaká opatření?
1: Ano, zastupitelé si odhlasovali, že nově budou mít přísnější pravidla pro posílání plateb, pokračuje starostka Miroslava Zavadilová.
4: U plateb do výše 100 000 korun je vyžadována autorizace starosty, u plateb nad 100 000 je vyžadována autorizace starosty i místostarosty. Maximální souhrnná výše plateb za jeden den činí 500 000 korun. Při platbě převyšující 500 000 korun musí být s platbou prokazatelně seznámeni starosta, místostarosta a alespoň 3 členové zastupitelstva.
1: Dosud totiž k odeslání platby stačila jen jedna oprávněná osoba. Závěrem doplním, že podle starostky má Majetín i přes milionové škody nadále dostatek financí pro zajištění provozu obce.
0: Souhrn důležitého dění od nás z kraje a z obce Majetín. Teď také v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilinku nabídneme další témata, alespoň letem světem, tedy ve zpravodajském souhrnu v tom nejbližším za 3 minuty u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc v 8 za okamžik.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Silničáři opraví nerovnosti na loni otevřené dálnici u Přerova. Policie po výbuchu v bytě na Karlovarsku našla pyrotechniku domácí výroby. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas Evropské ligy. Norsko porazili 3-1 na sety. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, přehánky a maximálně 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělnici příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí to odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu. Opravy nesouvisí s příčinou hluku, na který si po otevření úseku stěžují lidé v okolních obcích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
2: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku našel zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum v Praze. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. 3 speciální dětské prohlídky připravila na dnešek správa Štomberského hradu. Určené jsou návštěvníkům ve věku od 5 do 10 let. Na prohlídku hradu se vydají v doprovodu rodičů a půjčit si k tomu můžou historický kostým. Součástí prohlídek budou i rukodělné aktivity, říká kastelán Dominik Fadrný.
4: Při edukačním programu se děti společně s lektorem přenesou do minulosti a podívají se, jaký byl život dětí na panském sídle. Popovídají si o životě šlechty a výchově dětí, o denním rozvrhu malých knížat a kněžen. Módě společně si prohlédnou některé hračky, které dnes nejsou až tak známé, nebo historické fotografie z archivu posledních majitelů hradu.
2: Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Jak píší britské Timesy, úřady jim zrušily už dříve schválené elektronické žádosti o vstup. Problémy měl i švýcarský fotbalista Brela Embolo. Ten v úterý nemohl odletět s týmem a nakonec se k němu připojil až pátek. Do Spojených států mají zakázaný vstup i občané Iránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje účastní. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Sice ztratili první set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený hráč Milan Moník.
5: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladí a vlastně naopak ti nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírený západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku je dnes uzavřena silnice mezi obcemi Lipina a Horní Loděnice kvůli sportovní akci Akce Homo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: William Frederick Cody v srpnu před 120 lety zavítal do Přerova a uspořádal tedy jedno neskutečné krásné představení a také velké pozdvižení. No, on je známější do dnešních dnů jako Buffalo Bill. A že to byl, opravdu byl v Přerově, v regionu a co to tedy všechno znamená a jak to propojíme se současností rokem 2026 a no téměř ne srpnem, ale před prázdninovým obdobím, to možná předoští tuší, jedna výstava
0: o hrdinovi divokého západu má velkou publicitu, ale my se o ní postaráme také v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. To bude jedna pozvánka třeba do Přerovského muzea. No a jinak dlouhodobě zveme také na 17. tohoto měsíce od 17. hodiny na 200. koncert ze série Živě Českého rozhlasu Olomouc, tentokrát v letním kině v Olomouci, a někoho vybavíme třeba i vstupenkami, když budete dál poslouchat víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: úplné zatmění, srdce v tomhle případě, možná lehké zakabodnění slunce, které už se vyhouplo a teď možná schovalo i u vás zase zamraky v Olomouckém kraji. No a ještě jeden ukaz tady máme, zemětřas z poloviny 18. století, ovšem v Portugalsku, ale možná i z dopady k nám do vlasti. Martine Písaříku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 tisíc lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tak mění srdce, za námi zemětřesení z 18. století, pravda z dopady do termálních pramenů na západě republiky. To je tedy naštěstí taky za námi.
1: Počasí.
0: Občas mraky, moc pěkné, myslím, že cirovité oblaky, teď momentálně třeba nad Olomoucí a zhruba 17 stupňů Celsia, možná také u vás. A jinak ale krásně modravo a už úřadující sluneční paprsky. Teploty totiž dneska, prosím, ještě až do 26. Zítra možná ještě o něco výše, zatím to vypadá až na 28 stupňů Celsia, ale pak zřejmě sešup. No, v úterý hlavně změna a předěl pro Čechy versus Moravu. Čechy jenom prý už lehce v úterý nad 20, no a od středy všude tak do 20 stupňů Celsia. A zřejmě taky oblačnost, zálivka, závlaha, ale to opravdu až tak od půlky týdne. Ještě zítra by mohlo být moc pěkně, slunečno a tedy ještě tepleji a dnes vlastně postupně také, postupně se oblačnost protrhá na polojasno a srážky se mají vyskytovat. Ojediněle, ale na druhou stranu odpoledne nelze prý podle meteorologů v Olomouckém kraji dneska vyloučit ani bouřku. Na večer zase vyjasňování teploty dnes tedy do 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: To byly motýly, to byla kapela Mandraže.
1: Stalo se před 100 lety.
0: A teď v 8.22.7.6.2026 Městský stavební úřad Olomouc připravující, tedy před 100 lety, stěhování. Právě o tom se psalo na začátku června před 100 lety v roce 1926 v nám známém deníku Našinec. A ještě více to přiblíží Dita Vojnerová.
2: Městský stavební úřad v Olomouci sídlil před 100 lety v pronajatých místnostech v budově Salesiána na Hradě. V novinách redaktoři zmínili, že v brzké době dojde k jeho přestěhování do městského domu číslo 1 na Masarykově náměstí, kde se mělo pro tyto účely vyprázdnit několik místností. Redaktoři se v článku rozepsali o tom, že do nových prostor by se měl přesunout městský lesní úřad a správa městské vápenky a cihelny. A zmínili, že vyklizení Salesiána stavebním úřadem se odůvodňuje větším počtem bohoslovců. Toliko místnosti v přízemku Salesiána, kde jest městský zdravotní úřad, mohou se městu pronajati na delší dobu. Úpravy místností v domě na Masarykově náměstí na kanceláře vyžádají si nákladu 36 000 korun. Stálo v závěru článku.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pojďme si poslechnout další čerstvé krátké ranní zprávy s Gabrielou Adámkovou.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Řidiči to často nerespektují semafory, jezdí to na červenou a způsobují dopravní nehody. Město proto nechá na křižovatce nainstalovat systém detekce jízdy automobilů na červenou. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech. Na hradě Sovince se dnes koná koncert v rámci festivalu Dvořákova Olomouc. Začne ve 14 hodin. Hrad po konci druhé světové války získala Moravská filharmonie pod svou správu a využívala ho především jako své letní rekreační sídlo. Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda. Šlo o 3 mláďata, řekl Antonín Tuna ze správy Krasu. Za sportou hokejisté Vegas vedou ve finále NHL 2-1 na zápasy. Tentokrát porazili Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení, přitom po 2/3 vedli 4-0. K vítězství Vegas přispěl gólem a asistencí útočník Tomáš Hertl. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů v Jeseníkách kolem 18, povane slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V hranicích je uzavřena třída 1. máje kvůli stavbě nového mostu. Omezení potrvá do poloviny prosince.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Průmysl dobrých zpráv, LP a taky tahle píseň z 80. let a tehdejší role Karla Gotta. Poselství tedy vyřčeno, vysláno teď do vysílání Českého rozhlasu Olomouc v 8.39 v nedělním dobrém ránu. No a teď ještě jedna zpráva, takový posel Ameriky a westernového stylu. Přerovské muzeum Komenského připravilo aktuálně pro návštěvníky netradiční výstavu, jmenuje se Legenda divokého západu Buffalo Bill a připomíná návštěvu tohoto amerického dobrodruha v Přerově v srpnu roku 1906. Do města přijel v rámci turné své westernové Podívané. Přerovským divákům umění pistolníků, jezdců na koních z celého světa a přepadení dostavníku představil legendární Buffalo Bill a hned na dvakrát.
1: Tady máme ten legendární plakát, který avizoval na pátek 10. srpna roku 1906, tedy před 120 lety. Dvě představení velmi slavné a proslulé show Wild West Buffalo Billa, plukovníka Williama Frederika Codyho.
2: Kurátorem výstavy je Zdeněk Schenk z Přerovského muzea Komenského. Přicházíme k mapě, která vlastně znázorňuje všechny zastávky jeho turné. Kopíruje, protože jeli vlakem, tak trasu.
1: Trasu v té době již legendární severní dráhy císaře Ferdinanda, která od počátku 40. let 19. století propojovala Vídeň s polským Krakovem. Navštívil Těšín, Moravskou Ostravu, následovala Opava a poté Přerov 10. srpna, odkud celá show pokračovala do Brna.
2: Na panelech se dočítáme, že stovky účinkujících zvířat, dostavníků a technického zázemí přivezly celkem 3 vlakové soupravy. Arénu americká produkce postavila na vojenském cvičišti a mohla pojmout až 12 000 lidí.
1: Rezervovaná sedadla stála 5 korun a lóže 8 korun. Samozřejmě bylo to velice pestrá směsice účinkujících. Kromě Buffalo Billa, který na svém nádherném bílém koni Izámovi vítal diváky, jsme mohli vidět naprosto úžasné ukázky střeleckého umění těch nejlepších střelců a pistolníků té doby. Odvážné kousky jezdců z celého světa, nejenom kovbojů, zároveň i Arabové, kozáci, mexičtí vaqueros. Byly zde ukázky honáku dobytka, ale samozřejmě velkým lákadlem byly samozřejmě Indiáni. A proběhla i rekonstrukce slavné bitvy u Little Big Horn.
2: V rámci výstavy vy máte desítky fotografií z toho programu, nicméně z Přerova je tu jen jedna jediná.
1: Je tomu tak.
2: A nejsou na ní pistolníci.
1: Ani legenda divokého západu Buffalo Bill.
2: Ale je tu žena v nedbalkách.
1: Zřejmě během dvou představení, odpoledního a večerního,
2: tady ustanu.
1: Vidíme, že věší prádlo a v pozadí vidíme jednu ze stran velké, obrovské kryté arény.
2: Je to možné, že víc fotografií?
1: Nepochybně tato fotografie pochází z nějaké série.
2: Kurátor Zdeněk Schenk proto vyzývá touto reportáží posluchače Českého rozhlasu, aby prohlédli svoje rodinné archivy fotografií a pokud by v nich našli snímky z show americké legendy Buffalo Billa v Přerově, aby je muzeu zapůjčili a výstavu tak rozšířili. K vidění bude až do 6. září. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 9:15 7.6. Občas vykoukne, občas zakoukne, vyleze, zaleze.
1: Počasí.
0: Ale moc pěkné útvary na modrém podkladu, co se týká mraků, cirovité oblačnosti a teploty třeba, když zasvítí, tak už skoro pod 20 stupni Celsia, protože dneska až 26, zítra možná až 28 stupňů Celsia a zítra možná ještě hezčí. Pokud třeba u vás zapršelo, mohlo být oblačno lokálně s deštěm přeháňkou, dopoledne se ta oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se mají vyskytovat ojediněle. Odpoledne pak nemůžeme vyloučit bouřku, píšu v meteorologové v předpovědi pro Olomoucký kraj. Na večer ale zase vyjasňování a potom tedy hlavně na zítřejší den. Dneska do 26, zítra za té opravdu polojasné, skoro jasné pondělní oblohy, teploty až k těm 28. No a v úterý už trošku změna, co se týká Čech, tak tam už prý budou mít lehce nad 20, ale Morava trošku teplej a možná ještě docela pěkně. Od středy prý po zbytek toho následujícího týdne, jak Čechy, tak Morava teploty do 20.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: To bylo jedno rande a vzpomínka na Aničku Zagorovou, rande u zdi Nářku. Jářku, pojďme taky někoho pozvat, koho tak pozvu já, tentokrát třeba na divadlo, ale pozor, na balet a zároveň na poslední příležitost zhlédnout Bolero a Carmen. Dvojpředstavení bývá zájem také u posluchačů, posluchaček Českého rozhlasu Olomouc. Dobře, že posloucháte v 8.51. Dobré ráno, ještě těsně předtím, než se z něj stane dopoledne. Tak tady derniérujou Bolero a Carmen dvojpředstavení v Moravském divadle v Olomouci už 10.6. a to derniérové poslední představení je na programu v 19 hodin 10. Bolero a Carmen dvojbalet, neboli vlastně slavnostní, takový krásný zážitek by to mohl být. Pokud byste rádi na tomto vlastně už neopakovatelném představení byli,
1: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Bolero a Carmen 10.6. derniérově v Moravském divadle Olomouc v 19 hodin. Pěkné je, mimo jiné, že třeba v roli Carmen alternovali a alternují, uvidíme, na koho to padne při derniéře, jednak asijsky znějící Sava Shiratsuki a jednak italsky znějící Alice Rizzo. Tak koho pak uvidíme? To se necháme překvapit 10., ale teď někoho uslyšíme ve vysílání a uděláme, doufám, pěkný zážitek 10. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Ludmila z Krbovice, jinak Olomouc.
0: No pěkně zdravíme, vy si s námi užíváte tak průběžně jednou za čas nějakých pěkných představení. Tak zatím dobré, všechno s úspěchem, všechno se líbilo.
2: Ano.
0: Ale Bolero.
2: Se těšíme na toto představení, Bolero. Jsme to měli v plánu ještě na zakončení divadelní sezóny.
0: No a zakončení úplně derniérové představení, vlastně speciálně pro vás toho 10. Teď prosím vydržte na telefonních linkách, na spojení, ve spojení s Českým rozhlasem Olomouc a Bolero a Carmen. Jen a jen pro vás. No uvidíme, jestli Carmen se Sava Shiratsuki anebo s Alice Rizzo.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soběchlových investují do zasíťování nových parcel. Lázně Karlova Studánka lákají na novou stezku s historií i filmem. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů porazily Thajsko. Dnes má být oblačno až polojasno, místy s přeháňkami naměříme až 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soběchlaby na Přerovsku připravují pozemky pro nové rodinné domy. Do zasíťování 19 parcel obec investuje 17 milionů korun. Vše zaplatí ze svého rozpočtu, potvrdil to nezávislý starosta Miloslav Jančík.
2: Vzhledem k tomu, že jsme začali prodávat před 2 lety pozemky, tak a nikde to nějak nezveřejňujeme přes realitky, tak myslím si, že zájem o pozemky je a i mezi místními a i cizími. Bylo to otevřené, takže se mohl přihlásit kdokoliv.
0: V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka s historií a filmovými zajímavostmi. Nabízí 12 zastavení, která návštěvníkům přibližují minulost lázní i místa, kde se natáčely filmy. A u každého panelu jsou QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnila mluvčí státního podniku Lucie Špačková.
3: Ta historie na vás tady dýchá na každém kroku a samozřejmě proto to je atraktivní nejen pro turisty, ale i pro filmaře. Takže Studánka je proslulá legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu.
0: Uherský Brod dokončuje stavbu nové útulny v místní části Maršov. Poskytne zázemí pro poutníky i pěší turisty procházející regionem. Město tak reaguje na rostoucí oblibu dálkových tras a chce podpořit šetrný cestovní ruch i zlepšit dostupnost odpočinkových míst v krajině. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Elena Sladká.
4: Maršov se nachází přímo na trase Cyrilometodějské stezky, která přivádí do oblasti poutníky z České republiky i ze zahraničí. Právě pro ně bude nová útulna významným bodem, kde si budou moci odpočinout a v případě potřeby i přenocovat. Zázemí tohoto typu na Maršově dosud chybělo.
0: Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií.
1: Sport.
0: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V rankingu porazily Thajsko 3-0 na sety. Češky tak v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má druhou víru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouc je částečně uzavřena ulice Pražská kvůli stavbě křižovatky. Omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Není pánev jako pánev. Není pánvička jako pánvička. To jsme si moc nepomohli. O jaké pánvičkách. Pánevní oblasti bude řeč předpolednem při návštěvě Jiřinky s Alenkou, no tak to vám samozřejmě rozklíčují on a možná o všech pánvičkách. A také bude den čokoládové zmrzliny. Možná i u vás, ale určitě na návštěvě u Jiřinky s Alenkou. No a není dort jako dort, taková dortová omáčka, co to vlastně je, to zjistíme už po 10. v dnešním vydání Pochoutkového roku a s jedním vítězným posluchačským receptem se dneska ovšem vytasí Roman Paulus, co by profík. A taky přijde andělka od četníků z Humorese, který kuchařka, kdo jiný, a poví, jestli se ty pochutiny pro četnictvo brněnské pátračky vařily, pekli, smažili, nebo třeba snad fritovali, anebo donesli zkrátka z cukráren a ze supermarketů. No a rodinná pražírna, jak víte z anoncí a upoutávek. Tu navštívíme ze všeho nejdřív teď už v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy krátce po deváté, teď máme 5 minut po hodině deváté. Zamíříme právě třeba do horkovzdušné fritovací linky, do skladu, za mechanickou rukou nebo do podnikové prodejny a samozřejmě za těmi dobrotami nejenom oříšky, ale i pozor, ještě i v 9 zkusíme liofilizované ovoce, dnešní trend. Už za chvilinku v pořadu přímo z místa s Ditou Vojnarovou.

0: Přímo z místa.
1: Možná, kdybyste teď otevřeli doma nějakou skříňku v kuchyni, tak byste narazili na jejich výrobky. Vzhledem k široké nabídce je to dost pravděpodobné. Původně začínali pražením kávy, ale shodou náhod se dostali k pražení oříšků a následně ke zpracování ovoce a olejnatých semen. V dnešním vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc si můžete užít den otevřených dveří v rodinné firmě Alika v Čelčicích na Hané. Do jejich prostor vás zve Dita Vojnarová. Se zakladatelkou firmy Janou Kremlovou se dostáváme do takové dlouhé chodby, která má bílé stěny. Jsou tady důležité letopočty celé historie firmy Alika, takže my se dostaneme k tomu jedinému, který má výraznou barvu. A na něm je rok 1992. Rodí se Alika, překvapivě s vášní pro kávu.
2: Já jsem na České zemědělsko-potravinářské inspekce byla jakoby odborník na kávu. Takže první nápad byl, že si otevřu maličkou regionální pražírnu kávy.
1: Když se podíváme vedle, tak tady máme obrovskou stojku, na které je mnoho druhů oříšků. Tak byl to jednoduchý skok od kávového zrna k oříškům?
2: Technologicky to nebyl velký problém, protože ta technologie se dá využít stejná. Jako dneska už bychom to neudělali, protože to byla rotační pražička, tím oříškům v tom nebylo úplně nejlíp, ale v tom roce, kdy my jsme přešli na oříšky, to byl myslím rok 93-94.
1: Můžeme si to ověřit, ano.
2: Můžeme si to ověřit. Tak v této republice oříšky skoro neexistovaly. Bylo jich hrozně málo, takže ten trh byl velmi otevřený a prodával se to moc dobře. Začínali jsme v Prostějově, potom jsme si koupili starý mlýn, který jsme spravili v Čelechovice na Hané. Potom jsme si koupili novou budovu, bohužel ve vesnici Smržice, kde nám nebyl nakloněn ten obecní úřad a bylo jednodušší prostě zavřít výrobu, která byla už tenkrát schválená podle mezinárodních norem a hledat nový řešení. No a našli jsme tady areál, který má 2 hektary. Kdysi dávno to bylo JZD, potom to bylo přebudováno na sklad elektro. No a 2 nebo 3 roky jsme to přestavovali tak, aby už z toho byl výrobní závod, který odpovídá už vlastně všem novým normám.
1: Jana Kremlová, zakladatelka firmy, o sobě teď mluví jako o spokojené důchodkyni a proto ji poprosím, abychom udělali pár kroků k těm letopočtům, kde je ten rok, kdy jste firmu předala svým dcerám.
2: Ten rok je 2 roky zpátky. Vidím to, že si to do tohoto krásného diagramu vůbec nezakreslili.
1: Ale máte tam místo.
2: Musím jim říct, že by tam měli zase přidat ten barevný puntík.
1: No a pokračuje to dál. Vůbec ta linka nekončí a stále, jak vidím, se investuje do mnoha věcí.
2: Kdo v té potravinářské výrobě neinvestuje do nových technologií, tak buď musí zůstat jakoby maličký producent, anebo tu cestu bude mít velmi, velmi těžkou. Takže je málo lidí, manuální těžká práce není populární, takže jediná cesta, jak nahradit lidi, je tím, že se to zautomatizuje nebo že se koupí stroje s poměrně vysokou kapacitou. Ten důvod je, že potřebujeme, aby ty lidi měli práci, která je baví, která není těžká a je pro ty lidi zajímavá. Takže my musíme udělat ten první krok, že musíme vytvořit to příjemné pracovní prostředí u strojů, na které se spíš dohlíží a potom máme šanci ulovit dobré zaměstnance, protože to je základ toho, že ta firma přežije a že poroste dál.
1: Nemusíte sem chodit. Chodíte?
2: No, chodím sem čím dál míň, protože mám svůj seznam přání a jedno bylo žít na Kanárských ostrovech. Takže já svůj život dneska dělím mezi Českou republiku a Gran Canárií. Když jsem tady, tak sem chodím. Když jsem tam, tak maximálně se někdy připojím, ale prostě ono tak samo to ubývá, protože oni mě ty dcery už jakoby v podstatě na nic nepotřebují.
1: Stanislav Vokurka je jeden z manažerů Aliky a s tím jsme se zastavili na velmi důležitém místě, protože tady máme mnoho polic a na nich mnoho výrobků.
3: Naše top produkty, mezi které patří arašídy KK, pak tady máme řadu ararašíd, která je historicky nejstarší na Alice, řada Van Almer, která byla v loňském roce redesignovaná, řada Arado, kde máme tyčinky, popcorny, preclíky a tak dále. A pak, jak tady vidíte ty dózy, tak to jsou takové speciální edice na Velikonoce. se Vánoce a vzhledem k tomu, že se dobře prodávají, tak některé z těch položek jsou i celoročně. Potom dále jsme zařadili do našeho sortimentu liliofilizované ovoce a co je velice dobře prodejné, tak jsou tady směsi různých arašídů, ovoce sušeného a tak dále. Děláme i 100% ořechové krémy, které se vyrábějí z našich arašídů. Z našich ořechů děláme i mouky, nejprodávanější mandlová, arašídová, pistáciová, lísko-oříšková.
1: Než se návštěvníci dostanou do výroby, tak musí projít takovým lehkým zaškolením a také musí vyplnit důležitý dotazník.
3: To by vám tady řekla kolegyně víc.
1: Stanislav Vokurka, manažer, mě poslal za kolegyňkou, která právě teď z velkých krabic vytahuje uzavřené sáčky. Co v nich máte?
0: Čepičku. Počkejte chviličku. Plášť, čepičku, sáček na šperky.
1: Takže vůbec s ničím nesmíme vstoupit. Proč to tak je?
0: Z bezpečnostních důvodů. Kdyby vám ten šperk spadl třeba do ohřišku, když bude balit, nebo...
1: Irena Ošťádalová má teď v ruce jeden z dotazníků, na co se mimo jiné ptáte.
0: Jestli jste alergická na nějaké oříšky, nebo na co jste alergická, aby jsme věděli, nebo jestli máte nějakou nemoc, aby jsme infekci nezavedli do výroby.
1: Děkuji.
4: Provázím také skupinku tady s kolegou z obchodního oddělení, takže se ráda zapojím.
1: Petra Vránová, která je jednou z ředitelek, to znamená, že ředitel musí vědět úplně všechno a znát každý kout?
4: Ne, ředitel nemusí vědět úplně všechno, musí mít u sebe lidi, které ví to, co neví ředitel. Nás je ředitelek tady víc, vždycky každá má své oddělení, ale firmu vedeme se sestrou na půl. Já mám na starost ekonomické oddělení, obchodní a marketing a Markéta má výrobu, kvalitu a expedici.
1: A to je cílené, že jste tady v tom vedení samé ženy?
4: Ne, ale tak nějak to vyplynulo. My bychom ty muže chtěli, my je lákáme a snažíme se na spoustu technických pozic samozřejmě obsadit muže, ale tak nějak vlastně přirozeným postupem v těch pozicích se nám to vykrystalizovalo k těm ženám. Ale jinak máme samozřejmě ve firmě spoustu šikovných mužů, ať už na IT oddělení nebo technickém oddělení a na obchodním oddělení naopak máme převahu mužů, tam jsme ženy jenom jedna.
1: A kolik vás tady celkem je?
4: Je nás 76.
1: Podstatnou část těch lidí uvidíme.
4: Určitě. Dobře. A já jenom poprosím, jestli všichni mají svoje pláště, čepičky a případně sáček na nějaké ještě šperky, co by třeba odkládali. Máme všechno, super.
1: Kam nás teď vedete?
4: My jdeme teď do skladovacích prostor, kde budeme začínat. Nejdeme úplně tradiční cestou, kudy nám standardní exkurze prochází, ale protože v dnešní den nám tady toho bude procházet více, tak jsme zvolili takovou trošičku netradiční cestu a jednu z hal skladovacích jsme nechali nachystat jako takovou tu vstupní halu, kde je potřeba, aby proběhlo převlékání, hygiena a potom budeme vstupovat do skladovacích prostor a pak už to uvidíme, protože se přiznám, že já neprovázím úplně sama, ale máme na to tým kolegyň z výroby. Je to vlastně vedoucí výroby, vedoucí skladu, ředitelka logistiky a asistentka výroby. Jsou to ženy, které tou výrobou prošly na různých pozicích a budou znát odpovědi i ty, které nebudu znát já.
1: Když jste naznačila, že vám sem přicházejí exkurze, to znamená, že jste otevřeni zájmu návštěvníků.
4: Návštěvníků ano, ale často k nám právě jezdí audity, což jsou spíš odborné exkurze, ale samozřejmě s nějakým hodnocením. Jsou to ty audity, které děláme, abychom získali certifikace, které zaručí našim zákazníkům, že dodržujeme veškeré postupy, které s nimi si nastavíme, ale jsou to i audity od našich zákazníků, kdy my rádi těm zákazníkům ukážeme tu výrobu, abychom představili ty možnosti, v jakých můžeme spolupracovat dál, ale někdy i omezení. Proč třeba některé věci nemůžeme nabídnout, nebo nemůžeme třeba v tak malém množství už některé věci vyrábět jako dřív, protože ty linky se mění, kapacity se zvedají, ale tím pádem samozřejmě některé zakázky už nejsme schopni technicky zajistit.
1: Vítá nás vůně, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Převlékárna.
6: Vidím, že už jste odstrojeni s náušničkama. A poprosím teda nejdřív stáhnout vlásky, čepička, plášť a potom umyjeme ruce a jdem na to. Tak poprosím, dole se šlápnout, poteče nám voda, tady teda mýdlo, po umytí, po utření trošička dezinfekce.
1: pražírně oříšků se pohybujeme v dnešním přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kde se teď podíváme přímo do výroby.
7: Vstup do výroby je povolen pouze v předepsaném ochranném oděvu a s ochranou pokrytí.
8: Tak jdeme. Takže vrátíš se s nima?
9: Vrátím se sám.
8: Jo, dobře, takže výborně.
1: Vypadá to, že nás dostala na starosti Lucie Matoušková, která má stejně slušivou čepičku jako v tuto chvíli já.
9: Děkuji moc krát. Dneska jsem se opravdu snažila, sluší mi to.
1: Ani vlásek vám netrčí. A vy jste asistentka výroby.
9: Ano, jsem asistentka výroby, přesně tak. A já vás jenom poprosím, teďka teda budeme vstupovat tady bočním vchodem. Máme tady označené schody, tak opatrně. Jdeme.
1: Otevíráme dveře velké haly. Myslíte, že bychom to na první dobrou poznali, že jsou to oříšky?
9: Já si myslím, že podle té vůně určitě. Je to taková charakteristická vůně. Tady už jsme kousek od pražící linky, takže vůně tady je.
1: A vnímáte to vy?
9: Vnímám to velice, ano, ano. Odnáším si často i domů tu vůni.
1: Tak, půjdeme tady do skladu. Vcházíme do skladových prostor. Plocha využitá od země až úplně po strop.
9: Tak já teda bych si dovolila ještě takové malé přivítání ve firmě Alika, která se teda zabývá zpracováním pražených oříšků, slaných sneků a jiných dalších dobrot. Ročně zpracováváme 6500 tun suroviny. Momentálně se teda nacházíme ve skladu surovin. Suroviny vidíme už na první pohled, že nám putují v různém balení. Jsou to kartony, pytle a nebo tady ve spodním patře žoky. Je to žok Big Bag, do kterého se vleze 1250 kg suroviny. Máme rozličné země původu, třeba u podzemnice olejné je to Argentina nebo Čína, u lískových ořechů Turecko a mandle ve většině případů jsou ze Spojených států amerických.
1: Jdeme za hlukem.
9: Ano. Tady se teda nacházíme v přípravně, je to taková spojovatelná mezi právě skladem a balírnou a dochází tady před chystávání suroviny pro další zpracování. Teď se teda nacházíme u naší největší frity. Je to teda frita, která praží pomocí horkého vzduchu. Je to frita z Turecka. Za směnu, to znamená za celý den, zvládne napražit 18 tun suroviny a je v provozu od roku 2016. Je to velkokapacitní, vidíte, že ten násyp teda probíhá už právě z těch žoků, které jsme viděli tady v té přípravně vychystány. A při plném provozu, při plné zátěži zvládne teda ročně 4500 tun.
1: Máte špunty v uších?
9: Ne, nemáme, není to tady potřeba, to prostředí není až tak hlučné. Posuneme se až tady, já zapomenu.
1: Okolo vysokost dvižného vozíku a před námi jsou další stroje, další linky.
9: Počkáme na kolegu, až nám tady uvolní místo. To, co nám vlastně ten Easy Roast napraží, to množství suroviny, okamžitě zpracováváme tady pomocí robotické linky. Surovina je nasypána v síle, teď momentálně jsme viděli předěl té suroviny z Easy Roastu do robota, přičemž robot teda zvládne za svou 8-hodinovou směnu napytlovat 920 pytlů, to znamená, že nám zpracuje 14 tun suroviny.
1: A robota si držíte pěkně pod zámkem, je za plotem.
9: Samozřejmě, je to z důvodu bezpečnosti. Robota ovládá vždycky jenom jeden člověk. Při naplnění té palety samozřejmě je ta robotická linka vypnutá, znehybněna, protože v finále té robotické linky je tady. A to je vlastně automatický ovíječ s trečovou folií. Momentálně ho uvidíme teďka v chodu.
1: Takže vy jenom zadáte příkaz a všechny pytle dobrý den se obalí igelitem.
10: Jo, stroj úplně pracuje za nás, já jenom čekám, jak on to omatá.
1: A hlídáte?
10: A hlídám, jasně.
9: Když jsme se seznámili se stroji, které jsou takové velkokapacitní, tady dochází potom k dalšímu zpracování tady této suroviny a momentálně se teda přesuneme k třem výrobním strojům, kde se vyrábí už výrobky pro koncové zákazníky. Já tady jenom otevřu dveře.
1: Vcházíme do další prostorné haly, kde se opět ozývají, ale už trochu jiné zvuky. A kde taky hned na jednom místě vidíme větší počet zaměstnanců.
9: Přesně tak. Výroba je naplánovaná ke každému stroji dneska. S tím, že tady u prvního stroje teda vidíme výrobu mandlové mouky, je nejvíce vhodná na výrobu makronek. tento stroj balí do dvojpaksáčku, které jsou potom pro ty zákazníky výhodné v tom, že se dají krásně zazipovat doma a surovina jim zůstává stále čerstvá.
11: Dobrý den.
1: A co tedy konkrétně hlídají ti jednotliví pracovníci?
9: V tomto případě probíhá teda násyp suroviny nad strojem. Každý stroj má nad sebou díru, to znamená, že probíhá práce i v prvním patře. Pracovníci tady kontrolují hlavně správný potisk sáčku, protože stroj dokáže vytisknout šarži a minimální trvanlivost. Průběžně kontroluje i váhu a konečný výrobek vlastně projíždí přes detektor kovu a následně je balen do kartonu.
1: Takže taková ruční část.
9: Ano, strojová část je vždycky samozřejmě zakončena tou ruční. Jo, konečný článek je vždycky člověk. Tyto stroje dokážou zpracovávat balení od 10 gramů až po 5-kilové balení.
1: To jsme se v rámci prohlídky dostali ke dvěma z brusu novým strojům.
9: A tady už budeme vycházet.
1: Otevíráme posuvné dveře a jsme v další části skladu. Musím říct, že jsem se dívala i na zem, jestli zahlédnu nějaký oříšek. Ani jeden.
9: Tak samozřejmě standardně se nám nestává, že by se nám ořechy válely po zemi.
1: Protože co jsem viděla, byly zavěšené smetáčky a smetáky a lopatky.
9: Ano, ano, ano. Máme to samozřejmě rozděleno na očistu stroje a na očistu podlahy, takže u každého stroje je to takhle vybaveno. Jinak bych ještě teda samozřejmě dodala, že balírna je větší, kterou my teďka dál procházet nebudeme i z bezpečnostních důvodů. Máme tam dalších 8 balicích strojů. Díky tomu jsme i takový celkem dost variabilní, co se týká balení různojakých surovin, různojakých velikostí sáčků a gramáží. Ročně teda vyprodukujeme kolem 25 milionů kusů výrobků. A tady ho budeme teda vycházet.
1: Ano.
9: Poprosila bych všechno tady odevzdat do koše.
1: Je to jako když opouštíme třeba zdravotní středisko, tak zelenkavé pláště i slušivé modré čepičky končí ve speciálním koši. Dáte si oříšek? Máte na ně chuť?
4: Mám, já mám moc ráda oříšky, mám hrozně ráda oříškové krémy, takže u nás i syn, i manžel každé ráno si dáme buď do té snídaňové kaše, nebo na vafličku, nebo na palačinku něco dobrého, takže máme rádi oříšky a musím říct, že častokrát mě to tady zachraňuje, když zůstanu díl v práci, tak právě na prodejně si můžu zajít pro něco dobrého, protože ty oříšky zasytí a vydržím ještě díl.
1: Přiznává spolumajitelka Petra Vránová. A s úsměvem.
9: A máme tady další skupinu.
1: Děkujeme. Děkujeme.
9: Děkuji.
1: Naschledanou. Naschledanou.
9: Jak se vám to líbilo? Dobrý.
2: Super.
9: Jo.
1: To se ptám i já. Jak se vám to líbilo?
12: Jo, krásný. Je super, že jsou tady takové moderní technologie.
1: Takže když se teď budete dívat v obchodě na sáček z oříšky, tak to bude vlastně jiný pohled.
12: Pro mě úplně ne, protože já jsem z okresní hospodářské komory v Prostějově a Alika je naším dlouholetým členem, takže pro mě určitě to není jako nějaké velké překvapení.
1: Teď to vypadá, jako kdybyste nás vyprovázeli.
3: Ne, teď jdeme do prodejny, do nové.
1: Ocitli jsme se u hlavní brány, kterou se vjíždí nebo případně vchází do firmy. Malý žlutý domeček, kde se příchozí mohou seznámit se všemi produkty.
13: Ale protože zvedání závory by přišlo prostě pro ty holky málo, to není zábavný a vrátný většinou jsou takový jakože spíš jako sekuritáci, ale my jsme tady měli vždycky šikovný ženský, takže jsme si říkali, že je potřeba tady něco k tomu dát. Dali jsme si tam e-shop, takže u nás to bylo tak, že vlastně když jste si u nás před 15 lety objednali na něco na e-shopu, tak holky šly, vzali si pytlíček, k tomu si našli správnou etiketku, takhle to připravili, zabalili a poslali. Samozřejmě s nárůstem e-shopu, ve chvíli, kdy přišel covid, tak to byl extrémní nárůst, jsme zjistili, že už nemůžeme mít dohromady e-shop, vrátnici a ještě do toho prodejnu, kam jsem tam přišel nějaký zákazník. A tak jsme do toho letos šlápli. Na začátku roku jsme to na měsíc a půl zavřeli a svými silami jsme tu prodejničku zvětšili. Máme tady vedle sklad přímo pro tu prodejnu, aby jsme to byli schopni rychleji zásobit, protože nejsme připraveni na žádný maloobchod, jsme spíš velkoobchod. Z toho důvodu i jakýkoliv vlastně tady ty naše výmysly musí projít nějakým procesním zajištěním, abychom zbytek té výroby
4: nekomplikovali, nebo to je logistiky.
14: Ale závoru máte taky, ona je teď nahoře.
4: Závora je nahoře, jinak závoru jsme digitalizovali. To máme totiž hrozně šikovného ajťáka. Jsem hrozně ráda, že to můžu říct, protože většinou ajťáci jsou introverti, máme skvělého extroverta. A když jsem přišel a viděl, jak ty holky musí mačkat pořád tu závoru, říkáte, ale hrozný, protože já tam ráno musím stát, než ona se podívá, že já tady jsem. A tak vlastně SPZky zaměstnanců nahrál do systému a kdo může vyjíždět dovnitř, tak vyjíždí dovnitř. Kamiony přistávají tady, když jsou nahlášeny dopředu, mají stejný systém, dopředu dostávají SMSku, že můžou vjet dovnitř. Dnes z bezpečnostních důvodů, protože samozřejmě chodíme tady hodně pěšky, tak je zavřená ta hlavní brána, aby se nám nestalo, že nám vlastně někdo do toho areálu se dostane, protože přece jenom i když máme den otevřených dveří, tak ty dveře musí být pod dozorem.
14: Takže můžeme vejít do podnikové prodejny. Dobrý den.
4: Tady jsme rozdělili nakonec prodej na to, že neprodáváme jenom to volně vážené, které bylo dřív jako kdyby gro té prodejny a vlastně děvčata převážně navažovala zákazníkům přesně podle jejich přání, ale vlastně i s rozjezdem toho e-shopu jsme rozjeli prodej těch výrobků tady, takže některé výrobky vznikají pouze pro tu prodejnu, jsou to dárkové věci, které většinou nedodáváme do řetězců, je to ruční práce, takže to umíme jenom v omezeném množství, takže tady můžete najít i produkty, které vlastně jsou speciálně jenom tady pro ten náš obchůdek, případně pro ten e-shop.
14: A tady je rozhodně potřeba se rozhlédnout, takže v tomto místě dnešní vydání reportážního přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc zakončíme. Z Čelčic na Prostějovsku, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
15: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na loňský mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovy. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Láska hory přenáší, platí to samozřejmě taky na svatém kopečku o té hoře nad Olomoucí. A taky o zvířátkách mají se ráda, my máme rádi olomouckou zoo, takže happy birthday, všechno nejlepší k jubileu. A teď je v příspěvku dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Olomoucká zoologická zahrada slaví 70. výročí založení. Z původně menšího zookoutku se 120 zvířátky se změnila v jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů na střední Moravě. Dnes se v ní chová víc než 350 druhů zvířat a prohlédnout si mohou návštěvníci o tomto víkendu, kdy si pro ně pracovníci zoo na kopečku navíc připravili speciální narozeninový program.
1: A první ibis přišel si vybrat, co mu chutná nejvíc. Dá se, že se rozhoduje mezi myšíma a srdíčkama, tak schválně, co si vyberou.
2: Zoolog Jan Kirner popisuje dění v obří voliéře, které v olomoucké zoo přezdívají bábovka. Jejím obyvatelům, mezi které patří ibisy nebo čápy, před malou chvílí přinesli krmení.
1: Tadle voliéra tady stojí už od roku 92.
2: Komentovaná krmení jsou součástí oslav 70. výročí založení zoo. Poprvé se návštěvníkům otevřela 3. června 1956. Jen kousek od bábovky komentuje krmení pandy červené Helena Petrová. A kromě zajímavostí ze života tohoto zvířete přidává i něco navíc o historii zoo.
3: V 60. letech dokonce se stalo to, že jeden, nevíme doteď, kdo to udělal, právě pro mě nějaký ošetřovatel, ukradl mládě levharta. To mládě levharta se mu podařilo prodat na nějaké výstavě exotických zvířat. Naštěstí si majitel, který z toho teda toho levharta opravdu koupil, tak viděl inzerát v novinách a přišel toho levharta vrátit. Takže to je další zajímavý fakt z dějin olomoucké zoologické zahrady.
2: Děti si procházku zoo můžou zpestřit hrou na ředitele. Jejich úkolem je sehnat na jednotlivých zastaveních zaměstnance. Jako první je zoolog. U stánku se zastavila paní Jana s dcerou. Přijeli z Bratislavy.
4: Panu Faunovi, našemu zoologovi, se tady postrácili zvířátka ze skupin. Pomůžeš moje zpátky dát do tady skupin ryby, ptáci, obojživelníci, savci, hmyz a plazy? Jo, kam bys dala želvičku? Ne, želvička není obojživelník, správně.
5: Niektoré ma prekvapili, ale dcera to má teraz v škole, ako v 3. ročníku, takže celkom bola taká šikovná, som bola prekvapená, že to vie.
2: Hned vedle je krmivář, na otázky odpovídá malý Max.
6: Viděl bys komu dát tady tyhle semínka třeba?
7: Ptáčku.
6: No a jakému?
7: Papouše.
6: Přesně.
8: My jsme tomu Arovi dávali přece ty buráky.
9: Jednou za rok sem chodíme, ale vyloženě jsme přišli na to 70. výročí a hlavně teďka vlastně tady mají ty gepardiátka, tak hlavně na ty gepardiátka.
2: Říká paní Jana a přidává srovnání.
9: My jsme tady byli hodně dávno, pak byly ty, já nevím, ten větr nebo co tady bylo, takže to bylo takový pokácený. A teď to vypadá jako zase úplně luxusně opravený. Určitě se rozvíjí, vyvíjí, rozkvétá.
2: Oslavy 70. narozenin pokračují v olomoucké zoo i dnes. Ze svatého kopečku Barbora Taševská, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Do školky a do apky se za chvilinku na chvilinku podíváme. Je 9.56, tak ve zprávách o 10. v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a potom Pochoutkový rok a třeba četnické humoresky, Andělka u Plotny, pěkně pro četníky a taky pro posluchače, co by herečka Andrea Elsnerová. A ještě něco od nás, od Českého rozhlasu Olomouc pro posluchače. Někdy, kdykoliv ve víkendovém vysílání. Ještě pro vás budeme mít krásné jubilejní kulaté vstupenky na 200. koncert živě Českého rozhlasu Olomouc, třeba s Robertem Křestenem a druhou trávou. Ještě tady budou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhlotérii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Deset hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Požár haly na Olomoucku způsobil škodu přes 1 000 000 korun. Nová aplikace pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká finále deblu na Roland Garros. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s přeháňkami. Naměříme až 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči v noci likvidovali požár haly v Horce nad Moravou na Olomoucku. Hořel tu uskladněný papírový odpad a taky traktor a vysokozdvižný vozík, řekl to mluvčí hasičů Josef Koláček. Škoda podle něj přesáhne 1 000 000 korun. Proč hořelo, se šetří. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Obce si v aplikaci budou moci ověřit data, která sama mají, říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
5: Ve Štembarku dnes vrcholí mistrovství Evropy v jízdě do vrchu akce Homo. Automobiloví závodníci absolvují dvě soutěžní jízdy, ty určí vítěze celého závodu. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 18 hodin, říká za organizátory Milena Šerferová.
7: Máme nedělí závodní den, vlastně nejdůležitější a nejštěžnější den závodu, kdy probíhají závodní jízdy, bude probíhat souboj o vítěze. Favoritů máme opravdu několik, možná pokud vyjde počasí, se bude bojovat o traťový rekord.
5: Dnes a zítra bude mimořádně otevřený Zemský archív v Opavě. Připomene 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Jak řekla opavská archivářka Irena Moravcová, kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
8: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
1: Sport.
5: Tenistka Kateřina Siniaková bude hrát na Roland Garros o svůj 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Američankou Townsendovou nastoupí po 11. hodině proti Danilinové z Kazachstánu a Kroničinové ze Srbska. Ve finále mužské dvouhry se pak utkají Němec Zverev a Ital Koboli.
1: Počasí.
5: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotinská kvůli opravám mostu. Omezení potrvá do února příštího roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
9: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložen?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že to může být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.
4: Já za vozem

Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.

0: tematika Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
3: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově, množstvím.
3: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
3: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A čtvrt litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
2: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
3: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
3: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
2: Je to pak i líp stravitelný.
3: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost. Velká lžíce.
3: Ano. A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
3: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
2: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
3: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
3: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
3: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. natočíme palačinku. Výborně, a znova překlopíme.
2: Zase 2 minuty.
3: A zase 2 minuty, ano.
2: To je takový čekací recept.
3: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
2: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
3: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak 1 polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský voko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
2: Ono se samo jako zabalí.
3: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
2: Jak dlouho takhle?
3: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
2: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
3: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
2: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
3: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
3: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
2: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
2: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá. Výborně se to k tomu hodí.
3: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
2: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
3: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
2: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
3: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať. Se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní Milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty

0: že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn, a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
2: No, vrátím se k tomu natáčení četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
0: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
2: A dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorů. Vy jste i křtila, ne?
0: No počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
2: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
0: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
0: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
2: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
0: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
5: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už 7. deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřoknedlo nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně. Ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc zavede na rizikové křižovatce systém detekce jízdy na červenou. Silničáři opraví nerovnosti na loni otevřené dálnici u Přerova. Policie po výbuchu v bytě na Karlovarsku našla pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Dnes čekáme oblačno, špolu jasno, přehání ke teploty do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Řidiči to často nerespektují semafory, jezdí to na červenou a způsobují dopravní nehody. Město proto nechá na křižovatce nainstalovat systém detekce jízdy automobilů na červenou. Návrh tento týden schválili radní. Podle průzkumu je na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova evidováno zhruba 4600 průjezdů na červenou ročně. Dělnici příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí tu odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
0: Sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku policie vyšetřuje pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a také mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení, dodává krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
3: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
0: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tuna ze zprávy Krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtinském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
5: Sport.
0: Hokejista Tomáš Hertl dal ve finále NHL gól a na další přihrál. I díky tomu Vegas zvítězilo nad Carolinou 5-4 v prodloužení a v sérii hrané na 4 výhry vede 2-1. Hertlův spoluhráč Kanaďan Marner dal nejrychlejší hat-trick v historii finále Stanley Cupu.
5: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Mohelnice se pohybuje chodec. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Já mám prázdniny, hlásali poměrně nadšeně studenti a studentky, představte si, ze Šumperska, ale zároveň Olomoucka a ještě z Pelhřimovska, co spolužáky svedlo dohromady a kolikátého věku šlo univerzitu a jak zakončili letní semestr. To se dozvíme díky reportérům Českého rozhlasu Olomouc a jedné z reportáží ještě v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. Máme necelých 5 minut po 11. Samozřejmě návštěva u Jiřinky s Alenkou. Dneska hodně zajímavá, pěkná. Prý dokonce i oslava svátku zmrzliny, a to jednoho konkrétního druhu, proběhne, ano, také předpolednem. No možná, že se na vás ještě usměje štěstí, štěstičko. Přáli bychom vám to a rádi vás uvidíme na 200. koncertu ze série Živě Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát ovšem ne ve velkém studiu, je velké, ale potřebujeme větší prostor na to jubileum. Takže v rámci Moravského divadelního léta náš rozhlasový svátek s Robertem Křesťanem, druhou trávou, Malina Brothers anebo Alibabou 17. června na Letňáku v Olomouci. Třeba i s vámi a třeba i proto poslouchejte dopolední vysílání.

0: To je on, ikonický Final Countdown, odpočet. A taky zmínka o Venuši, že prý přiletí přijedou kapela Europe z 80. let, The Final Countdown. 11 hodin 11 minut. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a možná je inspirace nebo zajímavůstka na skok teď z Moravskoslezského kraje. Myslím, že mimořádně mají otevřeno třeba v Opavském zemském slezském archivu do 18 hodin, prohlídky ve 14 a 16 hodin, tak když tak se podívejte na jejich web, je tam prý potřeba si když tak předem objednat, zaregistrovat vstup. Zemskému archivu v Opavě 125 let výročí připomíná mimořádnými prohlídkami pro veřejnost dnes a zítra. Opavský zemský archiv je třetím nejstarším a třetím největším archivním zařízením v Česku. Sídlí poblíž Dolního náměstí v Opavské ulici Sněmovní. No a podívejte se když tak na jejich web, kdybyste se ještě inspirovat nechali k mimořádným víkendovým jubilejním prohlídkám.
1: Právě tady se nacházela jedna z těch původních pracoven v době první republiky a když se podíváme tam kousek dál, tak tady za těmi regály vlastně vidíte ty původní vlastně kovové dveře, které jsou ale posuvné.
2: Archivářka Irena Moravcová ukazuje mezi svazky malou škvíru a opravdu jsou vidět staré kovové úchyty na dveřích. Jsme v jedné z místností plné skutečných dobových pokladů.
1: My se nacházíme teďko vlastně v depozitáře, kde máme uložené pozemkové knihy. Dneska ale ty pozemkové knihy my vlastně taky už badatelům nepůjčujeme fyzicky, protože my celou tu naši sbírku pozemkových knih ze všech velkostatků máme digitalizovanou a přístupnou online v naší digitální badatelně. Stejně jako listiny, stejně jako máme sbírku matrik.
2: A právě přesun archivu do online světa ukážou tyto veřejné prohlídky. Už to nejsou jenom regály se starými svazky a typickou vůní letitého papíru.
1: V naší digitální badatelně aktuálně zpřístupňujeme přes 20 milionů snímků.
3: To je číslo.
1: To je hodně velké číslo. V podstatě my jsme s tím na tuzemské špičce. My máme více než 600 tisíc přístupů ročně do té digitální badatelny. I kdyby jenom přišlo k nám tady na sněmovní do archivu 1% těch návštěvníků, kteří chodí jakoby online, tak by se tady muselo za jeden den protočit prostě přes 100 lidí a to nejde. To není už prostě reálné.
2: Dozvíte se i to, kdo byl prvním ředitelem zemského archivu a o co všechno se v tomto historickém domě u Dolního náměstí archiváři starají. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým 2 souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Samozřejmě, ať je to jízda, ale i naplněná po všech stránkách, tělesně, duševně, kdo to může. A k tomu ještě být stále mlád před chvilinkou. Toto byla, prosím, moderátorka, zpěvačka Jana Chládková v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a závěrečný seminář letního semestru Virtuální univerzity třetího věku se uskutečnil tento týden v kulturním domě ve Starém městě pod Sněžníkem. Víc než stovka studentů, studentek nejen ze Šumperska, ale taky třeba z Olomoucka či Pelhřimovska přijela tentokrát osobně na setkání a slavnostní akt předání ocenění. Virtuální univerzitu třetího věku zastřešuje už několik let provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity Praha a její zástupkyni Hanu Balcerovou jsme poprosili o zhodnocení celé akce.
1: My vždycky vybíráme místa tak, aby to bylo zajímavé pro další posluchače, aby se mohli vlastně přijet. Bylo to vlastně na základě jednání s tutorkou konzultačního střediska Staré město, s paní doktorkou Janouškovou. A dohodli jsme se, že tady je prostor vhodný pro pořádání tohoto semináře a že jsou ochotní ho zorganizovat, za což jsme moc rádi.
2: Měli jsme tady plný sál, nejenom tady ze Šumperského okresu, ale jsou tady lidé z Pelhřimovska, jsou tady lidé i z dalších míst. Je to běžné?
1: Občas jezdí i víc. Máme třeba semináře, které mají okolo 200-300 lidí, ale zase záleží na té kapacitě toho daného sálu. Určitě jezdí a občas jezdí i opravdu napříč celou republikou, že si udělají výlet vlastně. A některá střediska naopak jezdí po těch bližších lokacích, aby to neměla zas daleko, takže záleží vždycky na tom každém konzultačním středisku, co je pro něj výhodnější.
2: Když se podíváme na počet posluchačů, vy jste tady zmiňovali, že vlastně neustále roste. Trošku mě vyděsilo, že tady počet žen je téměř desetinásobný než počet mužů. Je to tradice?
1: Myslím, že obecně na univerzitách třetího věku studuje daleko více žen než mužů, ale je pravda, že když to porovnáme s prezenčními formami, tak u té virtuální je to ještě trošičku markantnější rozdíl. Vlastně, co se týče procent, tak je to 87% žen ku 13% mužů.
2: Na druhou stranu mě překvapilo, že nejstarším vaším posluchačem je muž a že má přes 100 let.
1: Ano, to je pravda. My si vždycky říkáme, že to je možná tím, že ty dámy o toho muže jako pečují ty manželky a nutno říct, že pan Chalupa má o 40 let mladší manželku, takže je to také asi její zásluha.
2: Pojďme k tomu, co nabízí Virtuální univerzita třetího věku, v čem se u vás můžu vzdělávat?
1: Ona je to vlastně kombinace toho, že studujete přes počítač, ale zároveň chodíte právě do toho konzultačního střediska na společné přednášky, aby tam byl i ten sociální aspekt. Vybrat si vlastně naši posluchači mohou vlastně z těch konzultačních středisek ve svém okolí a to každé konzultační středisko každý semestr nabízí jeden nebo dva kurzy, které pak nabízí i těm svým posluchačům. No a vybrat si mohou z takových témat, jako je třeba dějiny oděvní kultury, Santýny, včelařství, pozoruhodný svět hub. Máme opravdu širokou škálu kurzů díky tomu, že spolupracujeme s pedagogy z různých univerzit.
2: No. Já tady mám studentky vlastně přímo ze Starého města. Tak jak se vám studuje Virtuální univerzita třetího věku?
3: No paráda, bezvadní, jsme spokojeni.
2: Můžu se zeptat, co jste si vybrala třeba za ten obor na tento semestr?
3: Šlechta.
2: Já musím říct, že jsem byl překvapený, kolik vás studuje, kolik je, přibýváte nebo jak se dáváte přibýváme vlastně dohromady?
3: Přibýváme.
4: No právě, že když někoho potkáme a známe se, tak to nabídneme, jestli se k nám nechcou přidat. My jsme takhle spolu začínali a byli tady jenom 4.
5: Ano.
4: A přidali a takhle nás oslovila jedna taky studentka, která nás nalákala, že si to máme jít zkusit. Jsme tam 10 let už.
2: Tutorka Staroměstského konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku Iva Janoušková, vy jste to tady měla dneska všechno na povel. Myslím si, že se lidé úžasně baví a hlavně, jak jsem zpovídal vaše studentky tady, tak ty byly úplně nadšené.
6: Já věřím tomu, že jsou nadšené a přesně proto, že oni jsou ty, kteří do toho vložili spoustu energie, aby se to tady uskutečnilo. Bez jejich souhlasu by to vůbec nešlo.
2: Studium v pokročilém věku je nejenom vlastně otázka nějakého vzdělávání, ale je to sociální setkávání, je to všechno, konec konců dámy mi to tady prozradili, že si chodí popovídat. Jak to třeba působí na vás? Je to výrazně jiné, než třeba na té vysoké škole člověk učil?
6: Určitě. Na univerzitě je přirozená směs lidských nátur. Jsou tam studenti, kteří jsou výjimečně inteligentní, výjimečně pilní, jsou tam studenti, kteří jsou samozřejmě líní, pak jsou tam studenti, kteří jsou jenom horko těžko natchnutelní pro studium, které si vybrali jenom z jakéhosi pocitu, že potřebují diplom nebo písmenka před jménem, ale tady tihle studenti mají něco navíc. Oni za prvý všichni chcou. Oni ví, co chcou a proč to chcou. A oni mají neuvěřitelný tah na bránu. Spoustu energie a hrozně velkou ochotu dělat zároveň věci pro druhé. A to je přesně ta přidaná hodnota, hodnota toho vzdělávání třetího věku. Jsou naprosto nezbytnou součástí života ve Starém městě. No?
2: Ze Starého města Mirek Kobza, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: To byla ekvilibristika, umění a náš klobouk dolů, Marika Gombitová, vyznaně. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobře, že posloucháte, už se píše 7. června. Takže 17. v 17 hodin velký den, nejenom třeba pro bluegrassové, countryové, folkové nadšence. Nejen chytlavá tanečnice Josefína, možná i panenka, to si člověk nemůže být jistý, zazní, já myslím, že určitě krásně. 17. června od 17. hodiny, letní kino Olomouc a 200. celkově koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc. Ano, i s Robertem Křesťanem a druhou trávou. Chtěli byste tam být?
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Zveme na takové narozeniny koncertní, 200. koncert Živě Českého rozhlasu Olomouc v rámci Moravského divadelního léta. Nejen s Robertem Křesťanem, druhou trávou, Melina Brothers a Alibabou, vyhledávané kapely 17. června od 17. hodiny v letním kině. Samozřejmě postupně budou defilovat jeden host za druhým a naším hostem, hosty, můžete být i vy. Zkuste teď 221 555 444 a dvě vstupenky na 200. koncert. Tady mohou být pro vás tak, že by návštěva, host na našich oslavách. Dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den, Zdravosti Pavel u telefonu.
0: Pavle, odkud?
2: Mluvíte?
0: Trošku vám špatně rozumíme, ale odkudkoliv. Doufám, že vás rádi přivítáme a že vy rád přivítáte ty dvě vstupenky. Co dáte si říct, necháte se pozvat?
2: Jako půjdu sám s někým, manželkou asi ne.
0: To je na vás, to je čistě na vás. Tak jestli půjdete, tak to je všechno v pořádku. Jestli souhlasíte s pozváním, tak my vás samozřejmě srdečně zveme a všechno ostatní ještě domluvíme. Jo, souhlas, obou strany.
2: Určitě.
0: Báječně, skvěle. To je všechno, co zatím potřebujeme od Pavla, jednoho z hostů 200. koncertu Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát ovšem ne ve velkém studiu, v rozhlase na Horním náměstí, ale kousíček dál v krásném prostředí letního kina Olomouc, a to v rámci Moravského divadelního léta, ale hlavně našich 200. jubilejních oslav. Pavle, vydrží ještě chvilinku, my to všechno vyřešíme a zveme i vás všechny ostatní, však průběžně, však to taky anoncujeme. A teď vám taky pěkně dál hrajeme.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí hůř.

0: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jedno děvče defiluje teď ve studiové nahrávce Material Girl. To je Madonna, věčné děvče. Za chvilinku chlapec jménem Petr z chlapci z kapely Činasky. No a teď taky naše děvčata, co by nezbytnůstka takhle předpoledne v neděli, taky dneska dopoledne. Tak děvčata, nástup.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Tak si představ, Jiřinko, že za 2 týdny přijde léto a já jsem ještě nestihla všechno, co jsem měla v plánu udělat na jaře.
5: Myslíš tím, že jsi nestihla dokončit ten jarní úklid, Alenko?
4: No to ani ne, protože ten jsem vlastně ještě ani nezačala. Původně jsem myslela, že nejdřív proberu skříně a vyřadím vše, co jsem na sobě už léta neměla. No ale pak jsem propadla beznaději a zase tu skříň zavřela a tím skončila má snaha úklidová.
5: No tak tu skříň nech na letní úklid, když ten jarní nevyšel, zimní bundy ulož a nech si ve skříni jen to nejnutnější, třeba jako plavky, trička, kraťasy.
4: Víš co, zní to hezky, ale bojím se, že to zase nedopadne. Jak by bylo fajn, kdyby tady byla služba, která by to udělala za mě a nejlépe úplně beze mě.
5: S tím souhlasím. I já ty

0: To je přímo pánevní anabáze.
1: Tak.
0: Taky jsem měla pánve s nerovným dnem, no ale to už je taková minulost, to už jsem dávno vyhodila.
2: Když ona se všechno dělá jenom tak na krátkou dobu použití, hlavně aby se peníze točily a točily, zboží, aby se točilo, říká se mu spotřební, aby se spotřebovávalo a to co nejrychleji.
0: A tak se i děje. A není to jen to úspěchanou dobou, kdy nakonec s odpadem v podobě vysloužilého slamníku měl problém i Jan Neruda. Zkrátka problém klasický.
2: Tak, tak, kdo by neznal jeho povídku Kam s ním. Ale co kdybychom se poradili s umělou inteligencí? Prý všechno ví.
0: Ježinko, tím bych si taky nebyla tak úplně jistá, protože ta umělá inteligence, co neví, to si domyslí anebo vymyslí. Ale zkus to, klikni a recituj, co radí.
2: Myslíš si, že tu pánev máme umít nebo co? A nabízí hned řadu přípravků, které by měly zbavit nečistotu všech pánví a také si poradit s připálenou pánví. No.
0: Tady se dívám, že pokřivenou a zničenou pánev radí vyhodit do odpadu nebo odvést do sběrného dvora, ale podívej se, druhé využití taky můžeme použít jako misku pod květináč. Našla si ještě něco jiného?
2: Mě tady radí, že mám cvičit pánev, aby mě neboleli záda. A to je dobrý nápad, nechám pánve mi, však se to nějak vyřeší.
0: Není pánev jako pánev a není rada jako rada.
2: Ale možná, že bychom se měli zamyslet, co dobrého připravíme v kuchyni, co?
0: To bychom asi měli. A hlavně by to mělo být něco rychle hotového, protože mám hlad jako vlk.
2: A to je dobrá zpráva, takže dneska vaříš ty, Alenko.
0: No počkej, jak to, že já?
2: No protože hlad je nejlepší kuchař, a tak když máš hlad, kdo jiný by měl dneska uvařit než ty?
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Než si mě Ježinko tak fikaně uvrtala do vaření, byla jsem se podívat v kuchyni, co tam najdu, no ale nic moc jsem tam teda nenašla.
1: Co mě tím chceš naznačit, Alenko?
0: Že dnešní oběd nebude nic moc. Že to nebude žádný opulentní oběd, ale něco rychlého z vajíček, ovesných vloček a trochy mléka. Tady vidím v košíku jeden banán a tak z toho všeho, co jsem tady našla, můžu stvořit tak akorát palačinku.
1: No vidíš, jak jsi poradila. A já jen připomenu, že ve čtvrtek byl den koblihu a dnes je den čokoládové zmrzliny.
0: Tak to bude celé ve sladkém duchu. Nakonec sladké jaro je u konce, tak jeho odchod si můžeme také osladit.
1: Můžu ti pomoct?
0: Můžeš například nachystat na linku do misek vše potřebné. To znamená 150 gramů ovesných vloček, 2 deci nízkotučného mléka, sůl, med a 2 vajíčka.
1: Vše je připraveno, jen to mléko u mě nenajdeš. Já jenom mám suché v podobě sojového mléka, ale neboj, klidně to kravské zastoupí.
0: Dobře, nechám to na tobě. Teď to vše hodíme do mixéru. Rozpuštěné sojové mléko, vločky, sůl, cukr a vejce a rozmixujeme do hladké hmoty.
1: Hmota by měla mít konzistenci jako na klasické palačinky, že jo?
0: No, nejspíš ano. A podle potřeby můžeme přidat další vločky nebo mléko, abychom dosáhli mírně husté hmoty. A když jsme spokojeni, můžeme nalít na rozehřátou pánvičku a usmažit do zlatova.
1: Fajn, a potom můžeme ochutit třeba ovocem, jogurtem, třeba tím banánem, co se tady potloukal po kuchyni.
0: Ten už se tady nepotlouká, dala jsem ho do těsta místo cukru. A kdybychom tam nedali žádný cukr, med nebo ten banán, mohly být palačinky třeba na slano.
1: A kdyby se nám zdálo, že jsme si tu neděli ještě málo osladili, tak tu čokoládovou zmrzlinu, co má dneska svátek, vytáhneme z ledničky, sedneme na balkon a budeme vyhlížet to léto, co se k nám v červnu už chystá.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Nedělní poledne ohlásil zvon svatý Petra Pavel z Olomouckého dómu.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Šternberku vrcholí Ecce Homo. V tančírně v Račím údolí dnes vystoupí kapela Yellow Sisters. Kateřina Siniáková právě teď hraje na Roland Garros finále ve čtyřhře. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Posledním dnem dnes pokračuje mistrovství Evropy v jízdě do vrchu Ecce Homo. Automobiloví závodníci absolvují dvě soutěžní jízdy. Ty určí vítěze celého závodu. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 18 hodin, říká za organizátory Milena Šerferová.
2: Máme nedělí závodní den, vlastně nejdůležitější a nejštěžnější den závodu, kdy probíhají závodní jízdy, bude probíhat souboj o vítěze. Favoritů máme opravdu několik.
0: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
3: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
0: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Na koncert multižánrové kapely Yellow Sisters můžou dnes vyrazit zájemci do tančírny v javornické místní části Račí údolí. Vystoupení začíná v 15 hodin, doplňuje dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
4: Známa jsou především pro svoji rozmanitost, přináší hudební koktejl plný soulu, funku, reggae, world music, různých harmonií a kreativních aranží. Zpěvačky pak experimentují s melodiemi a rytmem a hledají nové způsoby vyjádření a práce s hlasem. Tohle z toho vokální trio bude doplněné ještě o jeden mužský hlas. Beatboxer, který dělá rytmické a basové linky v podkladu. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková hraje na Roland Garros o titul v ženské čtyřhře. S Američankou Townsendovou bojují proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu. A první set vyhrála Siniaková s Townsendovou 6-2.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno až oblačno, lokálně s přehaňkami, ojediněle se vytvoří i bouřky. K večeru má ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší. Teploty stejně jako dnes 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď dálnice D46 mezi 28. a 29. kilometrem za Držovicemi. Po silnici totiž pobíhá prase. Vozovka by měla být neprůjezdná v obou směrech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Začíná nám hodinka písniček na přání, do níž můžete telefonovat anebo psát SMSky. Číslo do vysílání je 221 555 444 a to druhé pro SMSky 723 70 33 51. Hezkou neděli přeje od mikrofonu Tomáš Kedzior.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá pan Přeťa ze Štítů. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům našim. Tuto písničku zášní tradici byla obrovský vítr, posílám tady do Štítu Ivetce Drhlíkové a ze skazem se přijde dnem podívat do doma seniorů. Potom Jarušce Chalánkové, ta je z Javorníku a její celé rodině, zátečníku tady Baťovou. No a vlastně všem ostatním, co jsou dneska ze svátku, nebo jsou mají svátek a taky vám, za to písničku dlouho neslyšeli. Děkuji moc a nashledanou, díky.
0: Hezky zdravíme, budou zpívat Marta a Tena, jejich písničku posíláme také k narozeninám dnešním panu Milanu Perďochovi z Velkých Kunětic. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a všeho dobrého a hlavně životního elánu a zdravíčka přejí manželka Jarka, dcera Silva a Vlaďka s rodinami a pravnučky Amálka a Laurinka. Věnování k 82 rokům panu Janu Mackovi do Horních Studének. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu do dalších roků přejí manželka, syn Jirka s rodinou a jen dá, k přání se připojují také hasiči a obecní zastupitelstvo.

0: Sulejmon.
1: Tak to byla písnička Sulejmon v Českém rozhlasu Olomouc. Zdravíme pana Honzu do Choliny. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, vaše báječné rádio. Já bych tady tu písničku chtěl věnovat celé své rodině, všem přátelům, kamarádům, známým, jenom pro radost a ať si užijou pěknou nedělu.
1: Děkujeme a hezky zdravíme. Tu písničku posíláme také k narozeninám dnešním naší babičce Janě Pikartové do Bohuslavic. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přeje celá rodina, vnoučata i pravnoučata. Milované mamince a babičce Janě Fajnmonové z Vítkova k dnešním narozeninám. Pevné zdraví, štěstí a radost ze zahrádky přeje dcera Romanka, přidávají se Jituška, Mareček a další. A ještě písnička pro našeho švagra, pana Václava Bernaťáka ze Skal u Rýmařova k jeho dnešním narozeninám. Vašku, hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti z celého srdce přejí Alena a Dolfa.

0: Nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. S námi je teď paní Anna z Velké nad Veličkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím vás, celý Český rozhlas Olomouc a všetkých poslucháčů. Dnes pošlem hudobný pozdrav moje milej priateľke pani Jarušce a pani Lidušce do Olomouce, panu Milanovi s Maruškou do Vilojemova, pani Kročilové do Kroměříže, všem ostatním poslucháčom a prejem všetkým hlavně hodně zdraví, úspěšné následující dni. A taky to popřejem i vám. A všetko dobré, aby se jim všetkým darilo, co si budu přát. Pane Tomáši, srdečně vám děkujem za píseň.
0: Tak my zdravíme až do Velké nad Veličkou. Přidávám věnování k dnešním krásným narozeninám paní Jarce Šulcové z Velké Štáhle. Jaruško, hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky. Přejí Zdeňka, Luboš a Maruška. Zítra oslaví 75. narozeniny naše kamarádka Růženka Šlehofrová z Mohelnice. Růži, vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a lásku s Karlem a svými blízkými. Srdečně přejí posluchači Sedláčkovi. Zároveň je tu pro ně také pozdrav od Aleny s Karlem a ještě věnování kamarádce Janě Zezulové a Marii Šulové do Mohelnice pro radost od posluchačky Jany.

0: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
1: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
2: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
4: Hrajeme na vaše přání. Zdravíme teď paní Evu do Horní Loděnice. Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. A touto cestou bych chtěla popřát mé neteři Ivetce Zahradníčkové k dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka a pohody. A rodině Zahradníčkové do Štěpánova pěknou pohodu a pěkné odpoledne. Děkuji, hezký den.
4: A já k tomu přidávám SMSky ze studia Českého rozhlasu Olomouc. Kamarádce Zdeničce, hodně zdraví, štěstí k dnešním narozeninám přeje Zdeněk. Věnování Renatě Polívkové k narozeninám. Renatko, štěstí, zdraví, spokojenost a lásku a měj radostné dny v kruhu svých blízkých a přátel. Na cestě ochranu životem Anděla Strážného přeje a krásnou oslavu, píše paní Teta z Olešnic. Věnování ještě holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žilové, také babince Heleně, Vlastně do Krnova, Standovi do Bernatic a Miladě do Přáslavic. Děkuji za písničky, přeji krásnou neděli a hlavně dobré zdraví, píše paní Anička z Vápené.

0: hor pojďme do Hanácké roviny za paní Zdeňkou do Uničova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro pěknou neděli a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Síglové do Doubravice, Evičce Brožové do Strukova, Lidunce Uchytilové do Jeseníku, Haní Kalábové do Předmostí a Marci do Žulové. Všem přeju pěkný a pohodový den. Písnička je taky pro vás do rozhlasu a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Moc vás zdraví zde nás Uničova. Děkuji.
0: Tak my zase zdravíme do Uničova. Písničku přidáváme naší mamince, paní Gavlasové, k narozeninám. Vše nejlepší přeje syn Mirek, dcera Lída, děti a všichni vzkazují, máme tě moc rádi. Všem, kteří připravili svátky svaté Pavlíny v Olomouci, děkuji, bylo to nádherné, píše paní Helena Zamykalová z Nové ulice. Věnování také paní Lidušce Loničkové pro dobrou náladu a zdraví. Pozdravuje Anička Janečková a paní Martička Kočí.

0: jsem. Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme teď paní Majku Dotršic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já taky zdravím. Teď jsem si vzpomněla na tuhle písničku, co jste našel určitě, vám věřím, protože kolem mé osoby, no nejen kolem mé osoby, se nějak hodně rozrojili šaškové počmáraní i ti šaškové v civilu. Pro Mirku Slovákovou posílám vzkaz, když si vybereš šašky, tak očekávej cirkus, Mirko, znáš. Jo, takže těm šaškům v tom civilu i těm, kteří se tím živí, například moje dvě dcery, tak, ale oni to dělají v nemocnicích pro nemocné děti, pro staré lidi a tak. Hlavně. Tak děkuji, naslyšenou.
0: Hezky zdravím a věnování posíláme také i Ivetce Ondráčkové ze Židlochovic. Má svátek, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a lásku ode všech, co tě mají rádi, přejí Václav, Agneska a Beátka Zelovi, rodina Ondráčková a Malachovská. Ještě věnování do jeseníku paní Lidce i Alence pro potěšení a radost, zdraví posluchačka Dáša.

0: Tohle krásnou písničkou jsme zavzpomínali na Manéž, no a v Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Zdeňku do Určic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktor, zdravím vás, všechny posluchače, a písničku bych ráda poslala dneska Ivetce Buriánkové z Určic k jejímu svátku a Ivetce Vejmolové do Prostějova. Oběma holkám přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a splnění všech jejich tajných přáníček. Ještě jednou srdečně děkuji, přeji vám pěkný den. Naschledanou.
0: Naslyšenou, já přidávám písničku do Ješova Pepovi Šmoldasovi, Chytilovým do Kovářova, Aleně Šmoldasové do Litovle a Mileně Šmoldasové. Hezký den přeje Alena Zezulová. Paní majce do Tršic, rovnou děkuji za písničku a zdravím jí, píše paní Mirka ze Štemberka.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Pokračujeme v písničkách na přání. Zdravíme teď paní Lídu do Olomouce. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den, pane Tomáši, vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku jako vzpomínku také na Ivetku Bartošovou. A děkuji paní Aničce z Velké nad Veličkou s manželem za krásnou písničku. Aničce Jenečkové, Martičce Kočí do Kostelce, Lidušce Uchytilové do Jeseníku, Honzovi Vinařskému s Liduškou do Písečné. Prostě všem posluchačům přeji krásné odpoledne a krásný poslech. I vám, pane Tomáši, moc krát vám děkuji za přijetí.
3: Pěkně zdravíme naslyšenou. Věnování posíláme naší vnučce Elence Poláchové ke druhým narozeninám. Eli, ať z tebe vyroste zdravá a šikovná holčička a rodičům děláš radost, píšou babička a děda. Věnování je také k dnešnímu svátku Ivetce Zahradníčkové do Štěpánova. Krásný den a hodně zdraví přejí rodiče.

0: Květa Bartošová zpívala na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme teď paní Marii do Orlové. Dobré odpoledne.
1: Dobré nedělní odpoledne vám všem přeji a poprosila bych tu písničku pro všech, kteří vás poslouchají a hlavně vám do radia. Jste skvělé radio. Já vám moc děkuji.
0: Paní Maruško, zdravíme až do Orlové. Písničko posíláme také k narozeninám paní Ivance ze Smetanky z Javorníku. I vy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho dobrého tobě i tvé mamince, o kterou se staráš, píše to kámoška.

0: Tak to byla další písnička na vaše přání v Českém rozhlasu Olomouc. Teď zdravíme paní Jarku do Olomouce. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Já zdravím všechny lidičky. Já musím vypnout rádio.
0: Takže rádi počkáme. Ano, už je to v pořádku.
1: Lidičky, co poslouchají tady tento výborný rozhlas, Český rozhlas Olomouc, jo. A dneska mě nechala zahrát moje přítelkyně a hodně mě potěšila, proto jí písničku vracím i manželovi a přeji pěknou pohodu a všem lidem taky, vám do rozhlasu tež, jo, pěkný den a mějte se moc fajn všichni. Nashledanou.
0: Naslyšenou, věnování z Českého rozhlasu Olomouc bude patřit také k mým kamarádkám, paní Helence do Uhelné, Marci do Žulové, tetě Aničce do Vápené, i Miladě do Přáslavic, i paní Zdeňce do Holubic a Vlastě Navrátilové. To jsou tady pozdravy od Helenky z Uhelné. Krásnou neděli přejeme z Hoštejna mým sestrám a jejich rodinám do Sůčan a Kolšova. Také vzpomínku na naši Liduš pozdravuje sestra Jana.

0: Jedno telefonické přání zvládneme. Zdravíme paní Ludmilu do Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Českého rozhlasu z Olomouc a chtěla bych nechat zahradou tak poradat pro potěšení panu Oldovice Rákovi do Neměle, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovým do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loště, co sice lidi Jarolimové, lidi Ziglové a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezké, zazněte shledanou k Oldovi.
0: Tak a písnička také velmi dobře známá z televize.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Požár haly v Horce nad Moravou u Olomouce způsobil škodu přes milion korun. V Bílé vodě na Jesenicku startuje festival duchovní hudby. Tenistka Kateřina Siniaková získala ve čtyř hře 11. grandslamový titul. Zítra bude slunečno a teploty do 26 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hasiči v noci likvidovali požár haly v Horce nad Moravou na Olomoucku. Hořel tam uskladněný papírový odpad a taky traktor a vysokozdvižný vozík. Řekl to mluvčí hasičů Josef Koláček. Škoda podle něj přesáhne milion korun. Proč hořelo, to zjišťuje vyšetřovatel. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Kostel Navštívení Panny Marie v Bílé vodě na Jesenicku bude dnes hostit první ze série 4 koncertů Brosmanova festivalu duchovní hudby. Při této příležitosti vystoupí zpěvačka Martina Kociánová a harfistka Kateřina Englichová. Koncert začíná v 16 hodin. Více nezávislý starosta Miroslav Kocián.
6: Jedná se o 15. ročník. To tradiční festival, který má připomenout život a působení Johana Nepomuka Antonína Brosmana v Bílé vodě. Teďka tuto neděli vystoupí Martina Kociánová a Kateřina Englichová. Martina Kociánová zpěv a Kateřina Englichová harfa.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková má 11. grandslamový titul v ženském deblu. Společně s Američankou Townsendovou ovládli Roland Garros, když ve finále zdolali Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na domácím světovém poháru v pražské Troji časovku kajak krosu. Zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Funkovou. A lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V semifinále obsadil 5. místo.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno až polojasno. Během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší. Teploty stejně jako dnes 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Foukat má slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řidiči musí ještě dnes počítat s komplikacemi ve Šternberku, ale také v jeho okolí. Vrcholí tam závody do vrchu Ecce Homo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat, rozhlas jede za vámi.
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko. Takže,
7: mejdan řekněte, takže, jsme hodovní sály.
9: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
7: Suchý mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
10: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
7: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba?
11: Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatrskla.
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to, no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
11: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
10: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
11: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
11: To zkoušíte a čekáte,
10: Ale
11: správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
11: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale nemám kartičku.
11: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
11: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře. No. To zní nadějně.
11: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
11: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
11: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
10: Děkuji.
11: A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer.
7: To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
12: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně po revoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady. A jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány. Ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchechtnou se taky? Nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: Je, to je hezký, to je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherně krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra, já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet, rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídí se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky.

0: Dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
1: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
2: Olda.
1: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
1: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
4: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
1: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
2: Byl to král Miroslav.
1: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
2: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
1: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
2: To ještě 7 let, ne.
1: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
2: Tím Bčko.
1: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
4: Bejvávalo.
1: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
3: Třeba za C?
1: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
3: Asi vybírala.
1: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
1: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
3: Typnu Ačko.
1: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
1: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle

0: je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
1: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastišné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
0: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
2: Až přijde kocour.
0: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden. Takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
3: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma a ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc zavede na rizikové křižovatce systém detekce jízdy na červenou. V tančírně v Javornickém Račím údolí dnes vystoupí kapela Yellow Sisters. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála ženskou čtyřhru na Roland Garros. Zítra bude většinou jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Řidiči tu často nerespektují semafory, jezdí na červenou a způsobují dopravní nehody. Město proto nechá na křižovatce nainstalovat systém detekce jízdy automobilů na červenou. Návrh schválili radní. Podle průzkumu je na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova evidováno zhruba 4600 průjezdů na červenou ročně. Vedení šumperské radnice investuje milion korun do dvou projektů, které vybrali obyvatelé při hlasování v rámci participativního rozpočtu. Letos volili z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperské hřiště i sportoviště, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční.
0: Na koncert multižánrové kapely Yellow Sisters můžou dnes vyrazit zájemci do tančírny v javornické místní části Račí údolí. Vystoupení začíná už za necelou hodinu, doplňuje dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
3: Známa jsou především pro svoji rozmanitost, přináší hudební koktejl plný soulu, funku, reggae, world music, různých harmonií a kreativních aranží. Zpěvačky pak experimentují s melodiemi a rytmem a hledají nové způsoby vyjádření a práce s hlasem. Tohle z toho vokální trio bude doplněné ještě o jeden mužský hlas. Beatboxer, který dělá rytmické a basové linky v podkladu. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamů v ženském deblu už 11. Siniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Krunicová-Danilinová ve dvou setech. A motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 ho předčil jen španělský lídr šampionátu González. Salač si druhým místem vyrovnal své maximum v seriálu a zaznamenal páté pódiové umístění v kariéře. Počasí. Na střední Moravě zítra čekejte jasno až polojasno, během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší, teploty 22 až 26 stupňů a v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D46 za Olšany u Prostějova ve směru na Olomouc. Mezi kilometry 34 a 35 stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Soutěž o skvělé ceny, mimo jiné o tričko Českého rozhlasu, nabídneme za chvilku, jmenuje se Hřebíky a pěkných pár let už dělá radost se soutěžními otázkami posluchačům a soutěžícím Českého rozhlasu Olomouc. Na cestě to je hodinka věnovaná folku a country, vyrazíme na ní po 15. hodině a hvězdné návraty dneska ve 4 chystají setkání s režisérem Jiřím Krejčíkem. Dozvíte se, jak se dostal ke své práci, jaké problémy překonával při natáčení slavných filmů a komedií a samozřejmě uslyšíme filmové, rozhlasové i televizní. Těšíme se na hvězdné návraty za 2 hodiny. A u mikrofonu je teď Tomáš Kedzior a já přeji hezké nedělní odpoledne s námi.

0: Hůnce vyhrál nejslavnější Steeplechase, Věra Martinová, no a vyhrát teď můžete i vy.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Ano, hezké odpoledne přejeme u soutěže, která je tady spoustu let na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dneska nabízí skvělé výhry, je to mimo jiné dámské černé tričko Českého rozhlasu, bloček s propiškou Besip. Je tady Sázka na lásku, nádherná knížka o online seznamování vydavatelství Kazda. Jsou to také CDčka a další zajímavé ceny. Soutěžní telefon do vysílání Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444 a někteří posluchači už telefonují, tak já jsem zvědav, koho tady přivítáme jako prvního. Pěkný dobrý den.
3: Dobrý den, Libor Staříč.
0: Tak, Libore, hezky zdravíme, slyšíme trošku hůře, asi jste někde na cestách, ale budiš. Takže, Libore, já připomínám soutěžní pravidla. Na každou otázku je limit 10 vteřin, za 3 správné odpovědi už dáváme výhru. Takže, Libore, otázek je celkem 10, je na vás, abyste to, jak se říká, vykopnul.
3: Tak, 4.
0: Berete 4. Libore, který stát leží na Pyrenejském poloostrově? A řeknu vám 3. Itálie, Portugalsko nebo Řecko?
3: Portugalsko.
0: Dáváte Portugalsko. První správnou odpověď jsme zaznamenali. Libore, další otázka pro vás.
3: Tak 6.
0: 6. Čeština se mění a vyvíjí. Víte, čemu se říkalo VIX? V-I-K-S, VIX. Buď to výprasku, nebo čistidlo na boty, anebo vítíři.
3: No, myslím, že to bude čistidlo na boty.
0: Je to pravda. Čistidlo na boky, no a teď ještě, Libore, jedna otázka a máte výhru doma.
3: No tak mezi, tak 5.
0: Dáte 5. Koho Arabové označují slovem šejk? Pro Araby je šejk buď to magnát či bohatý muž, nebo stařešina, vládce knížectví, a nebo je to duchovní, čili kněz.
3: No.
0: 5 vteřin, Libore.
3: Já myslím magnát.
0: Dáváte magnáta.
1: Jau.
0: Je to Bčko, stařešina, vládce knížectví. S panem Liborem se loučíme, přejeme mu šťastnou cestu a jedeme dál. Hezký dobrý den, kdo je s námi teď na telefonu?
4: Dobrý den, tady je Věra ze Žulové.
0: Takže pěkně zdravíme, Věro, do Žulové a máte tady otázky 1, 2, 3 a potom 7, 8, 9 a 10.
4: Tak vezmu 2.
0: Berete 2 a tahle otázka je velmi jednoduchá, protože vy to máte kousíček. Otázka totiž zní, jak se jmenuje zámek v Javorníku. Buď to je to Jánský vrch, nebo Cimburg, a nebo Rejvíz.
4: Je to Jánský vrch.
0: Samozřejmě, tady bychom byli smutní za špatnou odpověď. Věro, 1, 3 a potom 7, 8, 9 a 10.
4: Tak 7.
0: 7. Která řeka protéká největším počtem států, případně jde po jejich hranici? Volha, Dunaj anebo Rýn?
4: No, je to Volha.
0: Je to Volha.
1: Jau.
0: A je to Dunaj. Na své cestě z Německa do Černého moře Dunaj protíná nebo tvoří hranici celkem 10 zemí. Představte si, Věro, takhle to je. Takže loučíme se, zdravíme do Žilové v Českém rozhlase Olomouc. Nezbývá, než soutěžit dále. Kdo pak se nám přihlásil právě teď? Dobrý den.
5: Dobrá, odpoledne, Ondro, telefonu.
0: Takže zdravíme pěkně, Ondro, já vám zopakuju volné otázky. 1, 3 a potom 8, 9 a 10.
5: Wow, tak zkusíme 3.
0: 3. Ruský revolucionář Lenin se původně nejmenoval Lenin, ale Ulyanov. A svou revolucionářskou přezdívku si podle něčeho dal. Ondro, a to už je ta otázka. Podle jména své matky, nebo podle ruské řeky, nebo podle starého výrazu léno, které mělo značit svěřené území? ABC.
5: Cčko.
0: Dáváte Cčko. Ondro, tahle odpověď správná nebyla. Bčko, podle řeky Leny, to je mohutná sibirská řeka. 4. soutěžící, kdo to bude? Dobrý den.
6: Dobrý den, Roman.
0: Takže, Romane, hezky zdravíme. Už nám otázek ubývá. Je tady 1, 8, 9 a 10.
6: Jedničku.
0: Jedničku. Jaké máme teď znamení, Romane? Bík, střelec nebo blíženci?
6: Teďka?
0: No.
6: Jo. Tak bík to nebude. Blíženci.
0: Dáváte blížence. Poslední vteřině jste to stihnul. Je to dobře, až do 21. je budeme mít. 8, 9 a 10. Teď už je jasné, Romane, jste poslední soutěžící, tak aby na každého vyšly 3 otázky. Tak co, 8, 9, 10.
6: 10.
0: Desítka. Palpace je jedna z nejdůležitějších vyšetřovacích metod lidského těla. Je to vyšetření zrakem, pohmatem nebo sluchem?
6: Sluchem.
0: Dáváte sluch?
7: Jau.
0: Palpace je pohmat, takže... Romane, zdravíme pěkně. Dneska to nevyšlo ve vysílání Českého rozhlasu Olomouce. I toto někdy děje, že ne každý zvládne správně odpovědět na 3 soutěžní otázky. Vůbec to nevadí. Soutěžní otázky zůstávají na příště. A my se uslyšíme opět v té ve stejné soutěži zítra touto dobou.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově a kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A my máme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Stráčka Křoupala. Je to každou neděli okolo 14:30.
1: Osm kilometrů na jih od Prostějova, dá se říct nároče úrodné Hané, leží malá dědinka Skalka. Žijou v ní necelý 300 obyvatel. Na kraji dědiny pod strmým břehem býval kdysi rybník Bařísko, napájené dvoma pramenama minerální sernato-alkalické vody. V roku 1928 přešel z Prostějova do Skalky pan Vilém Sonnevent a postavil na tomto místě lázně. O 10 let později objevily nové artéské prameň minerální vody o teplotě 23 stupňů Celsia, které tryskal do výšky 3 metrů. Silvin obsažené v této vodě nemůžou nabídnout žádný český lázně, ledapré v Itálii a v Rakousku. Ve Skalce léčí o především bolavý nohy, kolena, roke a cemry. Minerální prameně jsou pomenovaný Svatopluk, Cyrila Metoděj a také jsou tady minerální stodánky Jan a Julinka, který ocetíte jož z dálky. Pod lázeňskou budovou vetíká ještě prameň Skalka. Usedlíci vykládají, že je z něho nejlepší kafé. Dnes je ale zamčené za bránko a to my seniori jož nepřeskočíme. Do nedalekého pivina se dlouhý leta chodilo polní cestou. Skaličáci chodili do kostela, pošťačka z pivina do Skalky, omladina na mozeke a děcka na koupání. Kolikrát, když vás na cestě chytl dýšť, to jste přišli dom zapráskaní od blata až za ošima. Dneska prondete pěkně z dědiny do dědiny socho noho, vysázeno třešňovo alio. Řeknu vám, že než se vyšmatlete ze Skalky ke Hřbitovo, tož můžete aj vypostit došo, jaké je to krpál. Víte, nejhorší bylo, když někdo ze Skalky omřel a zrovna si to vybral v zemi. Kolikrát mrzlo, padal sníh, byla klozačka a cesta ke Hřbitovo hladká jak sklínka. Chodáci chlapi, kteří toho nebohýho nebožčíka nesli na márách na ramenách. Panečko, to mohlo kolikrát skončit tak, že by se svezli s nebožčíkem na trohle, jak na saních až glázním. Nebožčíkovi by to bylo jedno, ten by se jistě rád naposledy povozil. Tož dnes jož máme ty moderní pohřební voze s předním náhonem a také pohonem 4x4 a to se nemusíte bát omřít, a jdeš napadne 0,5 metra sního.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Zpěvačku Báru Zmekovou, která i se svojí kapelou hrála před časem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Z jejího recitálu jsme vybrali písničku Santiago.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, to je po 15. hodině další návštěva loňského Mohelnického folkfestu. Mimo jiné uslyšíme Honzu Nedvěda mladšího a příbuzné. No a po 16. hodině už hvězdné návraty, tentokrát je setkání s režisérem Jiřím Krejčíkem. Dozvíme se, jak natáčel své slavné filmy a samozřejmě uslyšíme ukázky filmové, rozhlasové i televizní. Tak se těšíme. Měl jsem

0: Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ve Šternberku vrcholí závody Ekce Homo. V Krnově přibyly nové stanice pro sdílená kola. V Bílé vodě na Jesenicku startuje festival duchovní hudby. Zítra bude většinou jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ve Šternberku a okolí finišuje mistrovství Evropy v jízdě do vrchu Ekce Homo. Automobiloví závodníci právě absolvují druhou soutěžní jízdu. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 18 hodin. Více za organizátory Milena Šerferová.
5: Máme neděli závodní den, vlastně nejdůležitější a nejštěžnější den závodu, kdy probíhají závodní jízdy, bude probíhat souboj o vítěze. Favoritů máme opravdu několik.
3: Uživatelé sdílených kol v Krnově můžou využívat nové stanice. Město přidalo 4 další stojany. Jde o stanoviště nedaleko synagogy nebo u Zámeckého náměstí. Další 2 stanice přibyly ve vedlejší obci Brantice. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové zájem o sdílená kola ve městě stoupá.
6: Jen v květnu proběhlo na 7800 výpůjček. Pětinu z toho tvoří elektrokola, která jsou letošní novinkou. Za výpůjčku elektrokola uživatel zaplatí korunu 50 za minutu. Tento rok se do krnovské sítě sdílených kol přidali i vedlejší obce Brantice a Úvalno.
3: Mechanická sdílená kola jsou v Krnově na první půl hodinu zdarma. Kostel navštívení Panny Marie v Bílé vodě na Jesenicku bude dnes hostit první ze série 4 koncertů Brosmanova festivalu duchovní hudby. Při této příležitosti vystoupí zpěvačka Martina Kociánová a harfistka Kateřina Englichová. Koncert začíná už za necelou hodinu. Více nezávislý starosta Miroslav Kocián.
7: Jedná se o 15. ročník. To tradiční festival, který má připomenout život a působení Johana Nepomuka Antonína Brosmana v Bílé vodě. Teďka tuto neděli vystoupí Martina Kociánová a Kateřina Englichová. Martina Kociánová zpěv a Kateřina Englichová harfa. Sport.
3: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Tajsko hladce 3-0 a ze 4 zápasů mají 3 vítězství a 9 bodů. A český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 předčil 24-letého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál 3. Grand Prix za sebou. Počasí. Zítra bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší. Teploty 22 až 26 stupňů a v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ještě dnes počítejte s uzavírkou silnice 55 v části ulice 9. května v Přerově, a to z důvodu opravy kanalizace. Objížďka vede přes Durychovu ulici.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: pan Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les. A když se zvedám s písničkou známou a

0: Děkujeme moc.
1: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
2: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
3: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři. Dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová.

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech. Je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: koalice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovi, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silničáři u Přerova opraví nerovnosti na loni otevřené dálnici. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Tenistka Kateřina Siniaková získala na Roland Garros titul ve 4 hře. Zítra bude většinou jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí tu odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu. Opravy nesouvisí s příčinou hluku, na který si po otevření úseku stěžují lidé v okolních obcích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
0: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Muzeum Komenského v Přerově připravuje na pátek 12. června kulturní akci Muzejní noc. Tentokrát navazuje na nově otevřenou výstavu o americkém dobrodruhovi Buffalo Billovi a jeho návštěvě Přerova. Návštěvníci se taky můžou těšit na večer inspirovaný atmosférou divokého západu, říká mluvčí muzea Kateřina Langerová.
3: Duchu výstavy Legenda divokého západu Buffalo Bill se ponese i letošní muzejní noc, takže se návštěvníci můžou těšit na divoký západ, přestřelky, saloon s ochutnávkou speciálního piva Buffalo Beer, stopovací hry, ale i noční výstup na věž.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou 4 hru na Roland Garros. Ve finále porazili kazašsko-srbskou dvojici Danilinová Kruničová 2-0 na sety. A v Paříži už se začalo hrát finále mužské 2 hry mezi Italem Kobolim a Němcem Zverevem, který je v semifinále porazil prostějovského rodáka Jakuba Menčíka. Zverev vede 1-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavřené stále zůstávají některé ulice v centru Šternberka a také v okolí. Vrcholí tam totiž motoristická akce Ecce Homo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
5: Guten Abend, Herr.
4: Počkejte, jsme v rozhlase.
5: Good evening, sir.
4: V českém rozhlase.
5: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
4: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
5: Víte, některý herci by se měli fackovat.
4: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
5: To už mě nepotká nic takového v životě.
4: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
5: Přátelé, vás nebudu napínat.
4: Tak prozraďte už své jméno.
5: Bohužel, je mi to.
4: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak co on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verichl? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařové koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátra nohou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým a jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodil mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené
3: Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr k říši. Ríšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechce si ty vaše švejkoviny, Ríšanku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Pají tady bez jasný.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hrluje! Nejtý legend, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pranto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heidrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově. Ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka. Obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne,
1: vám
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá hora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl tu herečku, já nechci to jméno, jméno Uvec. Tyvraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval. Čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na, pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalí hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina H. Dá si čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, to vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Já už nic dolí a myslím si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak to se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak dívat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Už se nedělám nezlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nuto.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryska?
6: Ne, s holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce pět, šestno. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlová. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No, přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlová, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká podsta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo.

0: solo. Já jsem říkal, no to tu Ladinilo teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, já se budu napínat. Já tu Mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to...
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá. Já mám hlad.
4: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
5: Žral 4 salámy.
4: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
6: Já ho budu sežrat.
5: Ne, já ho...

0: A já ho uškrtím. 4 salámy se zražu.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
2: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
3: Ne, ne, paní Vilma, ne.
2: Ale tak, pane profesore.
3: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
2: To není ajerkoňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
4: Já jsem bolestá! Já!
5: Polišky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
3: byl to naprostý debil, ten lékař.
5: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak jo. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisér, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisér, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
3: No, jsme se vsadili.
5: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
3: Strašný.
5: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkám, vsadil jste se nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
3: Nebylo, ale...
5: Nebylo.
3: Je to krásný, je to krásný. Já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Soběchlebích investují do zasíťování nových parcel. V soutěži Podnikavá hlava v Olomouci vyhrál systém pro cateringové firmy. Lázně v Karlově Studánce mají novou stezku s historií i filmem. Zítra bude většinou jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. U nedělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Soběchleby na Přerovsku investují 17 milionů korun do zasíťování 19 nových parcel. Veškeré náklady obec hradí ze svého rozpočtu. Všechny předchozí pozemky, které v minulých letech vesnice prodávala, jsou už obsazené, říká nezávislý starosta Miloslav Jančík.
4: Vzhledem k tomu, že jsme začali prodávat před dvěmi lety pozemky, tak a nikde to nějak nezveřejňujeme přes realitky, tak myslím si, že zájem o pozemky je i mezi místními a i cizími. Bylo to otevřené, takže se mohl přihlásit kdokoliv.
2: Vítězem 17. ročníku soutěže Podnikavá hlava se stal projekt Katerming. Pořádá ji Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci. Systém, který vytvořil Adam Kolek, usnadňuje řízení cateringových firem od zpracování poptávek přes plánování směn až po fakturaci. Druhé místo získala platforma Uniscan, zaměřená na prověřování bezpečnosti mezinárodních vědeckých spoluprací. Třetí skončil projekt Pumplo, vytvářející personalizované tréninkové plány pro fitness centra, sdělil to mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrland. V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy, a připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům v hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel horských lázní Martin Voženílek.
5: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě. Sport.
2: Na pařížské Antuce se aktuálně hraje o titul v mužské dvouhře na French Open. Němec Zverev hraje s Italem Kobolim 1-1 na sety. A Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Troy kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i dnešní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem 37-letý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Navíc v samostatně hodnocené dopolední časovce, která slouží jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě bude v pondělí jasno až polojasno, během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20, foukat má slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalte na silnici 35 v Pražské ulici v Olomouci v obou směrech. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čechová a lidová hudba na vaše přání bude znít vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Pěknou červnovou neděli přeje Tomáš Kedzior. Máte-li zájem někomu poslat písničku, volejte nám do studia na 221 555 444. Pište SMSky na linku 723 70 33 51. A začínáme Moravankou.

0: Českém rozhlasu Olomouc vítáme paní Marii z Kroměříže. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví, Lidušce do Olomouce, Zeňčce do Uničova, Milace do Přáslavic, Zeňčce do Prostějova a Jiřímu do Litovle a Věrušce Halouskové s Adámkem. Pane Tomášku, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a hrát budeme nejhezčí tango.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Janu Zroštění. Dobré odpoledne.
1: Pěkný dobrý den. Srdečně vás zdravím, pane Tomášku, a všechny rozhlasoví přátelé. A dnes posíláme přáníčko a pěknou písničku panu Jaroslavu Dokoupilovi z Letovic, který má dnes krásné kulaté narozeniny. A druhé přání, ať zaletí k nám do Roštění, má svátek dneska paní Ivetka Maciková z Roštění. Oběma přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostinská, ať oba ochranuje. To jim z celého srdce a z lásky posílá a přeje Jana a Jiří z Roštění. A pane Tomášku, vám děkuji za výběr písničky. Písnička je i pro vás. A všem posluchačům přejeme pěkný podvečer a hlavně hodně zdraví. Děkuju a naschledanou.
0: A pěkně zdravíme do Roštění. Je to písnička Postavím si chaloupku.

0: Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme do Bedihošti pana Antonína. Dobrý den.
1: Přeji pěkný podvečer věrným posluchačům rozhlasu Olomouc a pracovníkům tohoto rádia. Zahrajte prosím mnou vybranou písničku paní Evičce z Molky z Brna, paní Lidě z Doubravice, paní Miladě z Třáslavic, plus manželu Miluši Jaroslavu Černoškovým z Kralic. Písnička je určena všem nemocným posluchačům našeho rádia a též těm jimž nezahraje nikdo. Kéž bychom byli uzdraveni, to vyprošuji u nebeské Otce. Mějte se všichni to nejlépe, loučí se nemocný vdovec Antonín z Bedihošti. Olomouckém rozhlasu přeji vše dobré, moc a moc děkuji, nashledanou.
0: Tak zdravíme, samozřejmě do Bedihošti písničku posíláme také paní Jarušce Kalábové, její rodině. Díky za návštěvu, píše senior pan Břeťa Píska ze Štítů, pozdravuje také teta Báťová, panu Milanu Perděchovi z Velkých Kunětic k jeho narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a životního elánu přejí manželka Jarka, dcera Silva a Vlaďka s rodinami a pravnučky Amálka a Laurinka.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Naleďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Ano, hrajeme na vaše přání, zdravíme paní Zdeňku z Hrochova, dobrý den.
5: Dobrý den, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát a poděkovat všem, co mě přáli k mým narozeninám. Bylo jí hodně, ale já to budu brát postupně. Za první, Břeťovi do Štítu, Haníšce do Předmostí, Marušce do Hrabičína, Marušce do Kroměříže, Marušce do Kolčova a manželům Pospíšilíkovým do Roštěně a Evíšce do Strkova. A zase budu pokračovat dál. Díky a zase někdy nashledanou.
4: A my pokračujeme SMS-kou. Našemu oslavenci Pepovi Horákovi hrajeme do Litovle k lesu a hrajeme k jeho narozeninám, které slaví dneska. Velkou gratulaci posílá manželka Hela, synové Petr a Roman, bratr Mirek s Evou a synovec Tonda s Mílou. Ať žije Josef, hodně zdraví, štěstí a plnou náruč pohody pro všechny další

0: další volající do Českého rozhlasu Olomouc je paní Julie Spředová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, taky zdraví vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila by opožděně zahrát paní Zdence Dohrochova k narozeninám. A zároveň jí popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodiny a co si sama přeje, aby se jí opravdu tajné přání splnilo. A ještě když jsem na dratě, tak Zdence do Uničova, taky Zdence do Prostějova, ať se jí opravdu daří na zahradě všechno, jak hospodaří, to vám z toho velkou radost. A taky Hance do Předvosti, manžele Kvašovi, ty určitě poslouchají vás, a Český rozhlas Olomouc, a taky Lidušce nesmí vynechat v Vraclavicích. A všem by popřála, ať se vydaří nový týden. Díky moc, naslyšeno.
0: A tady už je písnička Marie Rotrové.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme pro vaši radost a zdravíme se paní Lídu z Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku. Já bych chtěla teda poděkovat a pochválit Pavlovice za uspořádání těch hudebních Pavlovic, jak to mají každý rok, Václava Drábka, že tam měli to opravdu krásný ten program, hodně těch hudeb jako Hloubko a tam bylo, nebo jak se to vyslovuje, muzika a ze Slovenska samozřejmě oni, Moravská Veselka a Bystřiňanka, to mě překvapili teda, ale opravdu všechno to bylo moc pěkný, takže to dobrý počasí ještě krásný, takže je chválím za to, že opravdu pěkně to zorganizovali a bylo to moc pěkný. A moc jim děkuju. A vám teda taky děkuju a mějte se. No ještě musím pozdravit tam paní Julinku před chvílečkou, a se taky ozvala, a tak pošlu zrovna i Hance. Pozdrava Marii do Přerova a mějte se moc pěkně všichni. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou. Věnování z Českého rozhlasu Olomouc patří těm, kteří uspořádali právě hudební Pavlovice Václava Drábka. My jsme na ně zvali a myslím si, že těch spokojených posluchačů bylo mnoho set. Ještě tady je věnování paní Věrce z Olomouce. Věruško, hodně zdraví, štěstí, lásky a pěkný podvečer přeje kamarád Bob a hrajeme také panu Antonínovi do Bedihošti. Zlepšení zdraví, boží požehnání a pohodové dny přeje paní Eva z Modřic.

0: Moravskou veselku jsme si poslechli, a to záměrně, no a zdravíme teď pana Jindu do Štětovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s milující kočenkou, Zdenice do Holubic, děkuju za krásnou básničku, Vlastice z Kukálkové do Krnova, přeju brzké uzdravení, Anice Zimové do Štětovic, děkuju za písničku a Liduše do Olomouce, děkuju taky za písničku. Pane Tomášku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
0: A my zdravíme do Štětovic i další posluchače, jsou tam, no a písnička patří také paní Gotwaldové, panu Oldovi do Nemile i sestře Zdeňce. Mějte pohodu, buďte zdraví a veselou mysl. No a věnování také do Litovle paní Helence Horákové pro potěšení a radost, ať je stále veselá. Přeje to manžel Pepa, synové Petr a Roman, švagr Mirek s Evou a synovec Tonda s Mílou.

0: Baboucí a nezvykle krátká skladba od této kapely, no a je tady paní Lidka z Jeseníku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane redaktore, já přeju vám a všem mojím milým kamarádům a kamarádkám. A dneska vracím písničky a je to pro Evičku Dostruková, Anička Domášov, Dášenka od Jeseníku, paní Stanka do Lomnice, Zdenička do Uličova, Liduška do Doubravice a Milátka do Přáslavic. Pěkně vám všem děkuju, všechny zdravím, ať se zase brzy sejdeme někde a nashledanou.
0: A písnička Bludila, to je právě vybraná skladba.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A opět budeme hrát podle vás a zdravíme teď paní Ludmilu do Čelčic. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit manželé Kubesovi do Čelčic, do Prostějova Jindřišku Slavikovou, do Klenovic Milušku Gibasovou, do Pivina Věrušku Hélovou, do Přemyslovic Jarouškovi Hyblovým, do Krnova paní Vlastice o Třeholech z Čelčic a všem, kterým nikdo nezahraje, do nemocnic a do domova důchodců. Tomáško, já vám děkuji a někdy nazhledanou.
3: Naslyšenou a hrát nám bude Lanžo Čanka.

Láska je dar, tak se jmenovala písnička kapely Drietomanka a už je to poslední melodie této hodinky, kdy hrajeme pro vaši radost. Zdravíme pana Břeťu, Písku do štítů, také děkujeme Tetě Báťové za krásnou písničku a vzkazujeme, že už jsme doma, pěkný večer oběma přejí Jarka a Mirek a hrajeme také všem, kteří slaví svátek, to jsou Ivety a Slavojové, a nebo třeba dneska mají narozeniny.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc zavede na rizikové křižovatce systém detekce jízdy na červenou. Muzeum v Moravské Třebové má novou expozici. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla 4 hru na Roland Garros. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Řidiči tady často nerespektují semafory, jezdí na červenou a způsobují dopravní nehody. Město proto nechá na křižovatce nainstalovat systém detekce jízdy automobilů na červenou. Návrh tento týden schválili radní. Podle průzkumu je na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova evidováno zhruba 4600 průjezdů na červenou ročně. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který je schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
2: Bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
0: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Po 2leté rekonstrukci se o víkendu znovu otevřelo veřejnosti muzeum v Moravské Třebové. Návštěvníkům nabízí úplně novou tematicky členěnou expozici, která přibližuje nejen historii města a regionu, ale také příběhy a zajímavosti z různých koutů světa. Jak expozice vznikala a co v ní návštěvníci uvidí, vysvětluje muzejnice Lucie Žáková.
3: Především jsme tu expozici rozšířili a doplnili o předměty, které nejsou tedy jenom z cest kolem světa, ale týkají se i Moravské Třebové. Jako například portréty významných osobností, archiválie anebo sochy. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 2-0 na sety. Pro Siniakovou je to už 11. Grand Slamový titul v deblu. Z českých tenisek je v tomto ohledu úspěšnější už jen o jeden triumf Jana Novotná a z toho má Siniaková radost.
4: Tak znamená to hrozně moc. Musím se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
0: A na Roland Garros teď hraje finále mužské dvouhry Ital Koboli s Němcem Zverevem. Zverev vede 2-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji jasno až polojasno, během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20, foukat má slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 před osekem nad Bečvou ve směru na Brno. Mezi kilometrem 292 a 291 stojí porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
5: Počínaje dneškem se budeme po 8 nedělí setkávat v našem počteníčku se starým známým policistou ve výslužbě Viktorem Palcem, který starostuje obci Kročín. V jedné z horských osad, které pod obec spadají, se stane vražda. Začíná premiéra četby na pokračování z detektivního příběhu prostějovské spisovatelky Jarmily Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. Připravila Eva Lenartová, v režii Michala Bureše čte Olga Kaštická.
6: Praskl za sebou dveřmi, až se zachvěli a vyběhl na dvůr do hustého deště. Otevřel vrata a z přístřešku vytáhl motorku. Hned v první zatáčce mu podklouzlo kolo. Vyrovnal smyk a trochu ubral na rychlosti. Jel sám krajinou, kterou omývaly přívaly vody. Z polí se místy valilo přes silnici řídké bláto. Kdo nemusel, nevycházel. Ale on musel. Doma se to už nedalo vydržet, pořád poslouchal nějaké připomínky. Jasně, měl co si za sebou a otec na něho zrovna pyšný nebyl, ale snažil se. Tak moc se snažil a stejně to k ničemu nevedlo. Nikdy nic neudělal dobře, kolikrát to už slyšel. Dokud žiješ pod mojí střechou, budeš poslouchat, nebo to jsme si s maminkou nezasloužili, takhle jsme tě nevychovali. Dnes byla hádka zvlášť ostrá. Přijel z práce ve fabrice, potom dělal kolem domu, řezal dříví. Celé odpoledne stál ve stodole u cirkulárky. Nařezané dřevo srovnal ke zdi, uklidil piliny a když vešel do domu, nanesl bláto na dlažbu. Otec vyletěl, matka se ho sice zastávala, ale neměla šanci. V kuchyni seděl bratr nad kávou a bábovkou, přijel zase na návštěvu. Něco ocekl, křičeli na sebe, šel do svého pokoje, naházel pár věcí do tašky a bez ohlédnutí vyběhl ven. Tam už nebude. Ujížděl psím počasím, hrbil se nad řídítky a ani nevnímal, že kola jeho motorky ztrácejí kontakt se silnicí. Náraz ho vynesl do výšky a pak přišla tma.

Zuzana Pavlasová se nemohla nasytit vůně vlahého červnového vzduchu. I přes běžící klimatizaci stáhla v autě okénka. Do nového domova jí zbývalo posledních pár kilometrů. Kročín ležel v nadmořské výšce 350 metrů, což bylo asi o 100 metrů více než Paškov a Velký Brod. Lípy podél cesty teprve rozkvétaly. Zeleň jí tu připadala svěžejší, barvy zářivější. Celý život bývala náchylná k bronchitidám. Tady se jí dýchalo dobře. Věřila, že letos vůbec neonemocní. A až pustí Karla z nemocnice, jistě se rychle zotaví i on. Projela krátkým úsekem mezi lesy, zvolnila a kochala se malebným pohledem na střechy osady Javoří. Zuzana vystudovala v Olomouci ekonomii. Sněla sice o psychologii, dějinách umění nebo žurnalistice, ale vsadila na jistotu. S Karlem se seznámila během posledního roku studia, pracoval jako číšník v hospůdce, kam jejich parta často chodila. Nedostudoval filozofickou fakultu. Zamilovala se a zanedlouho už bydlela s Karlem ve Vysokém Brodě v historickém domě kousek od náměstí. Pár let po revoluci se jim podařilo byt odkoupit, to už byli kluci na světě. Karel si hned v 90. otevřel obchod se starožitnostmi. Dovedl vydělat peníze. Pak jí kdosi poslal poštou vydání cibulkových seznamů. Věděla, že otevírá Pandořinu skříňku. Přesto v seznamech začala hledat a našla. Několik známých, pár přátel a taky Karla. Byl zrovna pár dní pracovně v Německu, zůstala doma s dvojčaty. Sledovala, jak si dělají úkoly, hrají si, perou se spolu. Chystala jim svačiny a celou dobu přemýšlela, co podnikne. Nepodnikla nic. Cibulkovy seznamy hodila do kontejneru a všechno zůstalo při starém. Po mateřské si otevřela malou galerii. Moc peněz nevynášela, ale Zuzana dělala, co jí bavilo, a měla čas na kluky. Karel vydělával královsky. Investoval a taky půjčoval peníze. Nechtěla o tom nic vědět. Před pár lety začal trpět silnými bolestmi zad a kloubů. Prodělal boreliózu. Léčba trochu pomohla, ale následky zůstaly. Přidali se žaludeční vředy, astma. Život v centru města je začal zmáhat. Nedávno Karel koupil dům v Javoří a Zuzanu to trochu omšelé stavení okamžitě okouzlilo. Trávili v Javoří stále více času a letos se rozhodli, že zůstanou i přes zimu. Zuzana se na to těšila. Galerii zavřela v době covidové pandemie a už neotevřela. Schůzky s přáteli také prořídly, ostatně Dobrodu není z Javoří tak daleko. Může tam kdykoliv zajet. Zaparkovala. Vytáhla z kufru tašky a vešla do domu. Otevřela okno do dvora, uložila nákup a napadlo ji, že by mohla posekat trávník v předzahrádce. Vydala se přes dvůr do stodoly pro sekačku. Vešla do šera, ale zarazil ji pruh světla z protějších vrat. Jedno křídlo bylo pootevřené. Tahle vrata ale nechávali téměř stále zavřená. Došla k nim a očima přehlédla sad. Upoutala ji barevná skvrna v trávě. Pár vteřin se na ni soustředěně zadívala a potom začala ječet.

Major Stárek poodstoupil a pozorně si prohlížel výsledek své práce. Spokojeně kývl. Nový nátěr dveří a okenic na přístavku ve dvoře vypadal dobře. Předchozí majitelka využívala místnost jako skladiště všeho možného. Major prostor vyklidil a zařídil si v něm dílnu. Koupě chalupy byla tím nejlepším rozhodnutím, které v posledních letech udělal. Koncem září uzavře kariéru u policie, čeká ho život penzisty a většinu roku chce trávit na chalupě. Odnesl plechovku s barvou do dílny, štětec vypral v ředidle a vše uložil do regálu. Zrovna si v koupelně drhnul ruce, když zazvonil mobil. Podle čísla na displeji poznal, že ho nejspíš čeká výjezd. Hovor přijal, chvíli poslouchal a nakonec položil pár věcných otázek. Potom se převlékl, vytáhl z přístěnku skútr a vyrazil k osadě Javoří. Z telefonátu věděl, že nějaká Zuzana Pavlasová nahlásila nález mrtvého těla ve svém sadu a nebylo pochyb, že půjde o vraždu. Major Stárek předpokládal, že bude na místě činu mezi prvními, ale technici v bílých overalech se už činili a do práce se pustila i patoložka doktorka Medunová. Byla v ústavu soudního lékařství poměrně nová. Jednou nebo dvakrát ji zahlédl. Potlačil rozladění. Poslední dobou se odehrávalo mnoho změn, na které si už nechtěl zvykat. Představa žen, které se hrabou v mrtvolách a ve vlasech se jim usazuje pach smrti, se mu příčila. Když u mordparty začínal, na patologii pracovali většinou muži. Doktor, který se s ničím moc nepáře, vypomáhá si cynickým, někdy poněkud hrubým humorem a nepříjemný dojem správně provedené pitvy splachuje poctivou odlívkou tvrdého alkoholu. To byl patolog podle jeho gusta. Medunová působila tak křehce, že by jim snad mohla u mrtvoli omdlít. Patoložka počkala, až ji technici pustí k tělu. Když se nad mrtvým sklonila, jakákoliv nejistota byla pryč. Major chvilku překvapeně pozoroval, pak přistoupil k uniformovanému policistovi. Tak povídejte. Našla ho majitelka Zuzana Pavlasová. Barák patří jí a jejímu manželovi. Ten aktuálně leží v nemocnici, je z toho asi dost v šoku. Ta paní, myslím. Major se nedivil. Člověk přijde domů a najde mrtvolu. Znáte toho mrtvého? Sloužím tu už dlouho, ale řekl bych, že jsem ho v životě neviděl. I když teď se sám sobě asi moc nepodobá. Major byl zvědavý na závěry patoložky Medunové, ale i jemu bylo jasné, že muže někdo uškrtil provizorně vyrobeným nástrojem. Silná silonová struna, zaříznutá hluboko do krku, byla omotaná kolem dvou dřevěných kolíků, které sloužily vrahovi jako rukojeti. Major se odvrátil. Kde je ta Pavlasová teď? Vevnitř, je tam s ní kolega. Zuzana Pavlasová seděla v kuchyni u velkého stolu. Vypadala otřeseně. Hleděla před sebe, v rukou žmoulala papírový kapesník. Policista majoru v příchod přijal s viditelnou úlevou. Major Stárek se představil a když Pavlasová nereagovala, odsunul jednu ze židlí a posadil se proti ní. Paní Pavlasová, potřeboval bych, abyste mi pověděla, jak jste toho mrtvého našla. Nic nového vám asi neřeknu, ale pokusím se. Major ji nechal vyprávět a Zuzana postupně nabírala sílu, aby popsala i těch pár nejhorších okamžiků. Na ten pohled nikdy nezapomenu. V první chvíli jsem si myslela, že se za stodolou válí nějaký ožrala nebo feťák. Ale pak jsem uviděla tu krev. Měl něco omotaného kolem krku. Krev už byla zaschlá, lezly po něm mouchy. Opatrně ženě položil pár otázek. Ne, mrtvého nezná, bydlí tady teprve krátce. Vlastně
Ještě pořád bydlí s manželem jednou nohou v bytě ve Vysokém Brodě, ale chystají se tu usadit natrvalo. I když nevím, jestli tady ještě budu chtít bydlet, dodala sklíčeně. Asi teď pojedu do Brodu a počkám, až manžela propustí z nemocnice, sama bych se tu bála. Major Stárek chápavě přikývl. Vzal si od ní telefonní číslo a zapsal adresu. Potom vyšel na dvůr, vytočil číslo kročínského starosty Palce. Nazdár, Viktore, mám na tebe prosbu. Tak se nestyď, vysyp, co bys potřeboval, reagoval starosta téměř rozverně. Tu zasedačku na úřadě, pro naši partu. Máš tady další mord.

Viktor Palec a major Stárek se znali už z dřívějších případů a postupně se mezi nimi vyvinul kamarádský vztah. Viktor byl rád, když si tady Stárek koupil chalupu. Sám taky z Kročína nepocházel, roky sem jezdili se ženou na víkendy a až po její smrti se Palec v obci usadil natrvalo. Odešel od policie, chvíli žil z výsluhy a úspor, ale pak se nechal sousedy přemluvit, aby kandidoval do obecního zastupitelstva. Napadlo ho, že do Javoří zajede. Co se tam k sakru stalo? Myšlenku ale hned zavrhl, jen by tam překážel. Trochu bezradně vyšel před úřad. Náhle uslyšel praskavý zvuk motoru a za okamžik se ze zatáčky vyloupl obrys majora Stárka na malém motocyklu. Viktor mu šel naproti. Ta zasedačka je vám samozřejmě k dispozici, ale hlavně mi řekni, co se děje. Lidi se budou plašit. Vešli spolu do starostovy kanceláře. Nalil vodu do konvice a do dvou hrnků nasypal kávu. Už se ti nechce jezdit do města? Tak máš home office, co? Snažil se Viktor rozptýlit vlastní napětí neumělým vtipkováním. Major zamíchal kávu, přidal štědrou dávku cukru a spustil. Věděl, že Palec nebude nikde nic vyprávět. Zároveň ho potřeboval trochu zasvětit, mohl mít pro policisty užitečné informace. Popsal mu, jak Zuzana Pavlasová našla mrtvého, který podle patoložky musel zemřít už někdy před včerejší bouřkou. Co víš o majitelích toho baráku, Viktore? Zeptal se nakonec. Popravdě, asi nic. Sotva si je vybavím. Jednal jsem s nimi snad jenom jednou, teda s tou ženskou. Manžela jsem, myslím, ještě neviděl, prý nějak marodí. Vloni na podzim spravovali vjezd do domu, potřebovali složit nějaký materiál před barákem a ona se tu byla domluvit ohledně záboru. Postavili to rychle, všechno po sobě uklidili, nebyly s nima žádný potíže. A to se o každým říct nedá. Major upíjel vonící kávu. Zmiňovala se, že dům koupili od nějakého známého. Rodina, která tam bydlela dřív, byla starousedlická. Po smrti otce to snad měli zdědit tři sourozenci. Jedna dcera s rodinou tam bydlela, starala se ještě nějaký čas o matku. Ale někdo z nich se dostal do dluhů, mluvilo se o exekucích. Myslím, že ani nejsou všichni naživu. Zkusím se poptat, jestli je to důležité, řekl Palec. Ještě nevíme, co může být důležité. Každopádně nemůžeme vyloučit nějaké osobní spory. Ale taky v tom může být něco jiného. Jestli ten dům chvíli nikdo neobýval, mohlo se stát, že se tam občas někdo cizí ochomítal. Třeba zrovna ta stodola. Je šikovně přístupná ze zadu přes sad. Plot je polorozpadlý, branka vyvyklaná. Sice na zámek, ale v pohodě ji nadzvedneš a vysadíš. A není tam odnikud vidět. Jenom polní cesta za zahradami, louk a les, k tomu prázdný barák, skoro žádné riziko. Co když se tam scházeli nějací feťáci? O ničem takovém nevím, majore, ale nemusím vědět všechno, je to skoro na konci Javoří. Co sousedi? Viktor věděl, kam major míří. Stárkovi lidé všechny vyslechnou, zaměří se na eventuální spory a konflikty, možný pohyb neznámých osob či cokoliv neobvyklého. Ti Pavlasovi se s nikým moc nestýkali. Začali se tu víc zabydlovat až letos z jara. Vedle nich bydlí nějací Rozmánkovi, spořádaná rodina, dvě děcka v pubertě, obě jezdí do školy v Paškově. Eva Rozmánková dělá ošetřovatelku v domově důchodců. Její chlap má nějakou malou firmu, je to zámečník. Dál jsou dvě chalupy. Na jednu už roky nikdo nejezdí. Dvakrát, třikrát posečou trávu, vyvětrají a zase zmizí. Ta druhá je využívaná hlavně během prázdnin a trochu o víkendech od jara do podzimu. Potom tam ještě bydlí stará paní Holasová. Té občas jezdí vypomáhat mladí. Má kolem osmdesátky, ale drží se. Akorát špatně slyší. Vedle ní směrem k návsi jsou starší manželé.
taky jedni z těch, kteří se sem nastěhovali na důchod. Jsou to svým způsobem starousedlíci, dům zdědili. Naproti přes cestu stojí dvě rekreační chalupy a potom stavení Stanislava Bajera. Stárek poděkoval, vytáhl mobil a svolal kolegy na první krátkou poradu do nové zasedačky.

Předběžnou zprávu z pitvy budeme mít večer, Medunová se zdá celkem schopná, oznámil kapitán Čermák. Zatím vycházeli z předběžného odhadu, že neznámý muž zemřel během včerejšího odpoledne. V té době v domě nikdo nebyl. Zuzana Pavlasová měla schůzku s ředitelkou Domu umění v Brodě, prý se chystá organizovat výstavu mladých umělců. Kapitánka Tikalová její alibi ověřila krátkým telefonátem. Z obyvatel okolních domů zastihli Jiřího Rozmánka. Za jejich domem byla stodola, z níž by při dobré vůli bylo vidět nakonec sadu Pavlasových. Sloužila jako sklad pro zámečnickou dílnu a nad vraty byla umístěna funkční kamera. To byla dobrá zpráva. Při troše štěstí by na záznamu mohli najít oběť nebo vraha, případně oba. Otevřela jim i Judita Holasová, ale od ní se moc nedozvěděli. Paní je silně nedoslýchavá, drží se už jenom doma, do zahrady vůbec nechodí. Nové sousedy vůbec nezná, bez tak by se nedomluvili, když neslyší. Syn jí udělal takový zlepšovák na zvonek. Když někdo zvoní, rozbliká se v chodbě světlo. Většinou si toho všimne. Posledním, koho zastihli, byl Stanislav Bayer. Kapitán Čermák si myslel, že vůči nim bude vstřícnější. Znali se z minulého vyšetřování, ovšem přepočítal se. Bayer je prostě zastydlý hypísák. Pracně z něho vytáhli jen nic neříkající informace. S Pavlasovými se neznal, ani se s nimi nijak bratříčkovat nehodlal. Jejich dům včera nesledoval. Podle techniků se oběť i vrah dostali do objektu zadem, pokračoval Čermák. Branka je zajištěná řetízkem a visacím zámkem, ale prostě ji nadzvedli v pantech. V trávě je pak prošlápnutá pěšina od plotu ke stodole. A stodolu někdo otevřel tak, že škvírou mezi křídly vrat protáhl klacek nebo nůž a nadzvedl petlici. Zatím ani nevíme, jestli uvnitř byla jedna osoba nebo více lidí. Technici stále ještě zajišťují stopy venku. Majoru Stárkovi zazvonil mobil. Bobe, co máš? Ptal se s nadějí šéfa techniků Bohumila Šoltise. Ota Čermák a Helena Tikalová napětě čekali, až hovor ukončí. Tak, mládeži, totožnost mrtvého máme. Projeli jeho daktylky databází a je tam schoda. Nějaký Michal Taraba, 36 let, souzený za loupež jako spolupachatel, bydlištěm Kročín, osada Javoří, číslo popisné 31, takže vlastně umřel doma. Až na to, že před 2 lety byl prohlášen za mrtvého. Takže Ota prověří všechno kolem té staré loupeže. Helena si vezme na starost prohlášení za mrtvého a sežeň pokud možno spisový materiál. Musíme prolustrovat rodinu a informovat je. Ale nejdřív se v tom trošku zorientujeme. Jakmile budete něco mít, ozvěte se. Já se zatím poptám v obci. Oba kapitáni vyrazili do terénu jako 2 dělové koule. Major se pousmál. Bude se mu stýskat, tím si byl jistý. Stále víc mu ale vadila narůstající administrativa, nejrůznější technologické novinky a zejména politikaření. Zdálo se mu, že se někam vytrácí člověčina. Ti dva, kteří právě zmizeli, ji v sobě ještě měli. Věřil, že je dobře naučil řemeslu. Napadlo ho, že smrt Michala Taraby je jeho posledním případem. Nesmí zklamat. Zvedl se, vyšel ze zasedačky a zaťukal na dveře starostovy kanceláře. Viktore, mám novinku. Mrtvým je Michal Taraba, 36 let. Říká ti to něco? Palec se zamyslel. Tarabovi bydleli v tom domě, ale žádného Michala jsem neznal. No, podle toho, co víme, byl ten Michal před 2 lety úředně prohlášen za mrtvého. To znamená, že musel být řadu let nezvěstný. Myslím, že se vyrojí spousta informací, spekulací, se kterými se nám lidi nesvěří. Měj proto uši otevřené. Možná bys mohl vyspovídat Standu Bayera. Nám neřekne nic, co by nemusel. Udělám, majore, co se dá. Přikývl Viktor Palec.

0: tomto roce vznikla v Českém rozhlase Olomouc nová četba na pokračování, kterou jsme otevřeli právě v dnešním počteníčku. Je to premiéra četby z detektivního příběhu prostějovské spisovatelky Jarmily Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. Také příště nám bude číst herečka divadla Šumperk Olga Kaštická. Těšíme se opět na počteníčko Českého rozhlasu Olomouc za týden touto dobou.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes se můžete nechat unést písničkami skupiny Žamboši. Příjemný poslech.
4: Bej mi mě.

vypuštění motýlího roje, ochranáři tají. Miloš Andres říká, namalovali jsme jim na křídlách

0: Děkujeme.
1: Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Žamboši, kterou jsme natočili v dubnu letošního roku v našem velkém studiu. Kapela se řadí mezi jeden z největších úkazů folkové scény u nás. Hrají bezmála čtvrtstoletí, na svém kontě mají několik andělů, ale za tu poslední desku Skrýš z loňského roku ho nedostali, což je docela škoda. Ale jinak, koncert u nás byl skutečně parádní.

0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Obyvatelé Šumperka vybrali projekty placené v rámci participativního rozpočtu. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Muzejní noc bude v Přerově letos ve stylu divokého západu. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení šumperské radnice investuje 1 000 000 korun do 2 projektů, které vybrali obyvatelé při hlasování v rámci participativního rozpočtu. Letos volili z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperské hřiště i sportoviště, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční.
1: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
1: Muzeum Komenského v Přerově připravuje na pátek 12. června kulturní akci Muzejní noc. Tentokrát navazuje na nově otevřenou výstavu o americkém dobrodruhovi Buffalo Billovi a jeho návštěvě Přerova. Návštěvníci se tak můžou těšit na večer inspirovaný atmosférou divokého západu, říká mluvčí muzea Kateřina Langerová.
4: Duchu výstavy Legenda divokého západu Buffalo Bill se ponese i letošní muzejní noc, takže se návštěvníci můžou těšit na divoký západ, přestřelky, salon s ochutnávkou speciálního piva Buffalo Beer, stopovací hry, ale i noční výstup na věž. Sport.
1: Na pařížské Antuce se aktuálně hraje o titul v mužské dvouhře na French Open. Němec Zverev to má s Italem Kobolim 2-2 na sety. A Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troj kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i dnešní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem 37-letý navrátilec v národním týmu a rodák ze Šternberka Vít Přindiš.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, během dne se na horách oblačnost přechodně zvětší, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržet se můžete na dálnici D1 na 276. kilometru u Horní Moštěnice ve směru na Ostravu. V odstavném pruhu stojí porouchaná dodávka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšel vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama. Mm-hmm,
1: bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano, ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_d_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš a připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném, a v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný dřevařský a tak dále, to všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No, já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší, a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o Židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gýtet

0: manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem AMI, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme vznali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc. Teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem. A myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
6: Zbrand! Brydalech zbrand!
0: Zbrand neboli hoří skladbu polského jidiš básníka Mordechaje Gebertyga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková.
6: Starter noch, kde byl der Flammen, als Arum schon brennt. Und ihr steht und guckt das Zeus.

0: brennt, brennt alles, es brennt. Oi, unser Ohr im Städtel nebig brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die weise Winden...
1: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
2: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
3: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně. Jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře. Sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé. Kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varaus. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsem vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tady vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuji, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový singl. Minulý týden místo deváté a i dnes je to devítka. Na osmém místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo páté a dnes šestka.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang, byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta. Dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Fava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na čtvrtém místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi. Tohle je projekt Holky Tong.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. Osmička, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak jsou mej slou, snad nevzbudí

0: tanci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol a počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bezesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
0: Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme vživě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi slanečky, slaňochy, slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, také vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmi krásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
0: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady hvězdárně ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci, ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská suvka. Jinak teda já jsem teď zase na Jižní Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
2: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je hvězdy jako Sedmi krásky nad Brnem. Že?
2: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
2: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
1: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města, opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
2: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
1: Přesně tak.
2: Ten úplný začátek těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali,
0: to byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
1: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, která je kousíček od nás, kde pozorovali z vikýře ve střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
2: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko let, který je dneska tady nainstalovaný, je to tak?
1: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme. Asi
2: takže jediné. Takový krásný jako historický přístroj.
1: Přesně tak.
2: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
1: Trošičku.
2: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Protože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hvězdárnu.
1: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidil.

0: Vyměnili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal. Možná jména určitě znáte. Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
1: Je to tak.
0: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
2: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
3: No, protože my jsme byli v Jičíně, tak tam začínali Činasky,
4: přesně
3: myslím,
4: tak,
3: že
4: ano,
3: nebo něco takového, tak třeba tady Pražský výběr, nebo něco takového.
0: To bohužel ne, ona kapela časem jako přestala fungovat, říkali si Odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
3: Tak třeba ještě do budoucna. Necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kopule velkorysá
4: teda zase. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli pozradit.
0: Ano, kopule má 6,5 metru a je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt, zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
4: Proč buřt?
0: No, on i tím tvarem trošku připomíná.
4: Špekáček. Plechový špekáček.
0: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další historický kousek, refraktor z roku 1910.
3: To je to inventární číslo jedno.
0: No,
3: skoro.
4: A ten buřt má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
0: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže buřt je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
4: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko kdy vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
0: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tady pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
3: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady říct brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
5: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme
0: to
1: živě.
0: Ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu, ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzej s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty Perzejdy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky. Takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o Hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té vílový zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy, Hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na Hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: Ano, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat. Teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionální stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě
1: planety.
0: Se vás lidi ptají, nekam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten daleko let má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pětcípá hvězda až hrudá, takže zajímavý. Tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně. Tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například u nás byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetárií Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do dalších kroužků.
0: Jak jim to jde, baví je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jako, že malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. Hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmi krásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve Hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říct, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června, a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná, takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš Bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radioteka.cz a nebo taky v knihkupectví, to totiž radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: Je to mi celou kapitolu, Eliško.
1: A, ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáry v České republice a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol. Takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu od Aše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Magnetínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nalije víno k tomu. Tím Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi. Tak není to tedy jenom Magnetín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady Sedmikrásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: A to není ta stopa.
1: Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezlo se jich nakonec 33. Dohromady měly hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo v Přírodopisné muzeu ve Vídni.
0: Tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak.
0: Brňák už se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom bude mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců a to musíme říct, důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde. Aleš Svoboda bude. Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné oblasti a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzinské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože já jsem teď, jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bylo jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádně podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzej s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko, anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do pomalu do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna-slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď jsme, už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a, nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře, ale ono přece jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko.
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky si rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, doplňujeme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Bergdekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části Festivalu planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. tím, vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávěl sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, můžu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám pěkný pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
9: Myslím, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Bajom, bajom, bajom, bajom, bajom. Kolověžka, to poznáme, ty. Ano. Motorka?
8: Pionýr.
9: Pionýr.
8: Ano. Vojna? Ano.
9: Bože, odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
9: Jo, takhle.
8: Ano, takhle.
9: A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkrátka, sověč.
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi, jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle

0: takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
1: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě.
2: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
2: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
2: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
2: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
2: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
2: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
2: Na co?
3: Že to prostě není možný,
2: aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný!
3: Ne!
2: A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
2: No, ty. Ono to není možný.
3: Ne.
2: Ono to není možný. Co?
3: Vašičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
2: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
1: A Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
0: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně to, odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
1: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umí zpívat z lístku?
2: Jak z lístku?
4: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem tě připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to Pepiku připadá takový textově jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
2: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. A to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu už napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu. Vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zanech hřbaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Nejsem dítě.
3: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, nejsem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama vystřelujte v bytě.
5: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostal to slíbený dítě.
3: Já si nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, pěkně, nezvyšitovat očinu, nebo hovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: nejsem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Ty dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: Chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Byl statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat
9: ale...
8: z vrchu. Co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím. To...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No. No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to slyším.
3: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
2: A vy se tomu furt divíte?
3: No jistě.
2: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd. No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo? No.
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte zdravíčko. Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale víte, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
2: Pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
5: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase to vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, a ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, a ještě pepř, jsem dal pepř, a ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Tě tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Venco!
8: Kašli se na něho, když je to Grázl.
7: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodneme.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat! Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Je
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poroučej.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka. A už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr?
6: Zeptal se pan školník.
7: Prosím, to je pes, ale umí mluvit. Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto záslivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v Noční lince. Co vás se v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: To je tematická písnička. Co vás v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volá z
0: hostiné. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení, řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škodovku, Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie. Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se to vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: O,

0: jede se uklidnit někam.
1: A kdybyste se mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
0: No, teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
1: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru, no to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo, tak víme, že u vás to bylo řízení všeho, co má kolečka, nebo...
0: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
1: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: No.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno možný. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno. A dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám z tuzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nebyla vyučila, ale no, já jsem měla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového,
2: ne,
0: nějaký pokládek?
2: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
2: ne,
0: nějakou značku
2: ne.
0: Svoji?
2: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
2: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už já mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
2: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A tak takový různý, no prostě kalhoty z Lacema, na ty jedny, no jo, něco jsem, kde jsem dělala aplikace, jsem mu na ten Lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
2: No ne, já jako, takže... jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. A když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak mi si zařídili do léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no, já vám teda... Ano?
2: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi, a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře a zase někdy zavolejte. Naslyšenou,
2: ano,
0: paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě ty Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na kam na mlíko, konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takový dečky, i plýma z toho šli a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mně začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky vezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat se tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích, tam jsem se učil s nějakým úvazem 469, pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, sice favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím, vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování, všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Co vás teda
0: na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skopl sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a já já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z Mi-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, 2 se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova a z Benešova do Žatce.
0: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste je přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoférství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plný počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jak si změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: Čemu věnujete nejvíce svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mhm. No, vy jste mě teda zaujala tím, že jste řekla, že jste jí ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Šil, protože ona byla tak štíhlunka, tak hubeňoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A takže ona to běti viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom, tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc byla, jak šla v 9. třídě na podobě svědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala. Některé velikosti nebyly ani k dostání nebo
1: no
0: některé zboží, takže v tomto případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám záliby v knihách, jako tak, jak zamluvila paní před mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci,
0: uh-huh.
1: Ta knihovně.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička.
0: Uh-huh.
1: Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené a tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím, a kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od svojej maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to říkám, to jinak to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak tomu museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst jenom
1: ne.
0: S dětmi pod žádnou kontrolou.
1: Teďka to teď má taky schované pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, je to teď, už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90. A ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila to vůni těch starých knih.
1: Jo. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lístky, tak to žijete s tím, protože to opravdu něco nerazněte. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď jsem měl říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě,
0: zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází. Ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud? Jestli jsem
1: ano, dříve Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste ale říkal než před 10 lety. Bylo. Proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda jak si říká řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. V ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale od jak živa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltili rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte. A zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete. A ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuju, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na ty vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až se vám podařilo dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína Jankovice Kozašice. Ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže
0: vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1600.

0: ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho. No, takže ty, kdo podal 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to stáhne a denně v těch 4-5 hodin prostě. No dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem Mirku, na to konto zavolal, no, protože mě to skutečně pohltilo.
1: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
0: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vazba, když to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jako bych řekl, takový, jak šosácký, nebo jak teď mě schází na to výraz.
1: Já věřím,
0: prostě,
1: ale že to je minimum.
0: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
1: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
0: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, si mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax v příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už se mi to dneska plete, Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak. Jo, prostě už tady byli ty potomci rodu Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. No někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli Buchvice, jo, ale dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně, anebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
1: Aha, no.
0: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic starý okolo a tak podobně, no.
1: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodokmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
0: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byl příběh, to bych si taky přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malý závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se tě nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, ne, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak, no, jak to jenom, pokračovalo?
1: Že, pokračovalo, tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo kluci, musíte umět jezdit. Ja? To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo, my jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne. To už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky prostě... a manželka byla ráda.
1: Petr Vodno, tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávěj. Mm-hmm. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit. A...
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu, ale jako kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Hmm. Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaši manželce.
1: Já to chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly zvařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No?
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky.
0: No, to si myslím,
1: takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhvy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala Meno to po půl jedné. Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koníčky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nezbyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu, při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste byla určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu, no, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala, takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zas přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se.
1: Zavolejte
0: zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zved tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život.
0: Tohle. Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh. Tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte, vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak tohle cestou jí moc zdravím a děkuji jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor. Podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení. To mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok. Teď konc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek, rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no. To se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mi získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké ji získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam za velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám k ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolila. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Už se to blíží, zpíval Daniel Hulka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř
1: 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek, všechno možné. Dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to jsem si pak vybírala a prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy, jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla muškama do hlavy, druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkaženej, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu, tak bohužel v té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to se dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že? A pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jak žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák. Jo, jak dopad. Co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: Ale litujete toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je milý to těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: No, paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu stát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání, bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí, klidnou noc, ať se vám hezky usíná a těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: řekl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Anderle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také hercím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostěme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
0: Ne, to ne.
1: To bych si ani nepřál,
0: teda pěkně, prosím.
1: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli.

0: On se mu to přál, protože jsem ho, považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí. Neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak, a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
0: To je pravda.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás, a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
0: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
0: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedmnoci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajím furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to musíš připomenout, no, musíš to
0: ale na takový šokující zážitek já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo.

0: Zatím teda. Ale v Liberci jsme hráli Silnici svatojánský a hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný. Puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Silnici svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to někdo, je to hrozný.
1: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
2: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
0: Aby se neotvírali.
2: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
0: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
2: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
0: To je vlastně pravda,
2: nám
0: protože
2: kolegové z techniky vyvedli.
0: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk úplně bez role a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
2: Zas vstoupí do té iluze.
0: Ano, do té lži.
1: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat, nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjerského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni nasrozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

Už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borise Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebra.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
5: Rozdávej radost.
6: Caravaggio, Caravaggio.
5: Jej na zřeteli konec.
6: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
5: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco, Znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera de la Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
2: Snad si překvapen. Čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu, sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
2: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění, V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
2: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej uhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
2: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
10: Svatý Karel Boromejský.
2: Svatý?
10: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.